0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna schválila stavební novelu. Slovensko stopne přídavky na děti žijící v zahraničí a tenisový svět žasne nad našimi Češkami. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Stavební revoluce je o krok blíž. Sněmovna přijala sledovanou novelu stavebního zákona, který má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze současných úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a završené jediným razítkem. Teď musí předlohu posoudit Senát. Čtvrteční otřesy zaznamenané v Česku nezpůsobilo zemětřesení, ale plánovaný odstřel ve velkolomu Čertovy schody u Berouna. Jeho sílu zachytily seismické stanice v Česku i v zahraničí. Prvotní zprávy o zemětřesení o síle 5,5 stupně vznikly chybným automatickým vyhodnocením seismických dat. Slovensko stopne přídavky na děti žijící v zahraničí. Týká se to tisíců lidí pracujících na Slovensku. Stát tímto krokem ušetří desítky milionů korun za rok.
2: Rezort práce jde zaplátat díru, kterou ročně odtečí 600 milionů korun. Přídavky na děti v zahraničí totiž nevie ani zkontrolovat. Najmä u rodičov z tzv. Třetích krajín, kteří na Slovensku pracují, no děti žijí například v Srbsku či Indii. Odkontrolovat listiny je náročné a už jsou signály o zneužívaní. Po novom tak dostane rodič přídavky iba na děti žijúce na slovenskom území. Túto zmenu má slovenský parlament schvaľovať už na jeseň. Jozef Baolko, Bratislava.
0: Posloucháte rýchly přehled správ na rádiu Rock Zone.
1: Tenisový svět žasne nad Češkami. Wimbledon bude mít po třetí ze čtyř sezon českou vítězku. Na Báru Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou naváže Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Dvě naše tenistky si proti sobě zahrají v finále některého z Grand Slamu vůbec poprvé v historii. Pokračuje Karolína Muchová.
3: Máme skvělou historii našeho tenisu. Už jenom to, že nás je tolik. Když jsem byla mladší, dívala jsem se s obdivem k holkám, které byly třeba o 5 let starší. To mi dávalo sílu a víru, že to zvládnu stejně dobře. U mě to tak fungovalo. Je fajn, že jsme z tak malé země a máme tolik dobrých hráčů.
1: Finále ženského Wimbledonu začne v sobotu v 17 hodin. Máme jasno až polojasno, místy oblačno, nejnižší teploty 14 až 9 stupňů. V 1000 metrech na horách čekejme přes noc kolem 10. V sobotu bude jasno až polojasno, sem tam oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 17 a na Šumavě čekejme kolem 20.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Do Karlových Varů dorazil americký herec Bacon. Sezona třešní je na svém vrcholu a český tenis připravuje místo pro další wimbledonskou trofej. Je tu krátký přehled zpráv a s ní vás zdraví Veronika Kuželková. Do Karlových Varů nečekaně dorazil americký herec Kevin Bacon s rodinou. Na festivalu uvedou snímek rodinný film. Ten Bacon s manželkou režírovali a v něm si zahrála celá jeho rodina. Herec po příjezdu ochotně rozdával autogramy a fotografoval se s fanoušky. Jeho účast organizátoři festivalu předem neoznámili. Sezona třešní je na svém vrcholu. V obchodech přitom patří mezi nejdražší ovoce. Za kilo třešní můžeme dát i necelých 200 korun. Vojtěch Ptáček ze Svazu ochránců přírody říká, že její sklizeň je asi nejsložitější ze všech sladkých plodů.
2: Lidská práce je to nejdražší. Aby to nějakou chvilku vydrželo, musíte ručně se stopkou. Když člověk, který k tomu přijde, je schopen aspoň se naučit, že to má trhat se stopkou, tak už po něm nemůžete jít z důvodu BOZP chtít, aby ještě lezl někam do výšky. Jakmile už máte jít výš, než jsou schůdky, tak už by si to strávě mělo čistě třeba z plošin a podobných věcí. Už se vám nebude.
1: Britský soud odmítl většinu klíčových obvinění vůči automobilkám Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan a Stellantis ve sporu souvisejícím s aférou Dieselgate. Rozhodnutí bude mít dopad i na další obdobné žaloby, kterých bylo v Británii podáno asi 1 600 000. Skandál Dieselgate vypukl v roce 2015 po odhalení manipulací s emisními testy naftových vozů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český tenis připravuje místo pro další wimbledonskou trofej. Vítězství na prestižním Grand Slamu se dočká buď Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Je to vůbec poprvé, kdy se česká vlajka objeví u obou finalistek Grand Slamu. Jedna z nich se zařadí po bok dalších našich vítězek Wimbledonu Novotné, Kvitové, Vondroušové a Krejčíkové. Linda Nosková za těmito úspěchy vidí něco společného.
3: Řekla bych, že jsme všichni v Česku vychovaní stejným tenisovým způsobem. Jsme podle mě velmi kreativní, takže tráva nám umožňuje využít jakoukoliv stránku tenisu a je to vidět.
1: Vítězka si odnese přes 100 milionů korun. Poražená dostane zhruba půlku. České wimbledonské derby začíná v sobotu v 17 hodin. Máme jasno až polojasno, místy oblačno, nejnižší teploty 14 až 9 stupňů, v 1000 metrech na horách čekejme kolem 10. V sobotu bude jasno až polojasno, místy oblačno, nejvyšší teploty 23 až 29 stupňů, na horách kolem 17 a na Šumavě čekejme kolem 20.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: It started off so well. It said we made

pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna schválila stavební novelu. Slovensko stopne přídavky na děti žijící v zahraničí a tenisový svět žasne nad našimi Češkami. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Stavební revoluce je o krok blíž. Sněmovna přijala sledovanou novelu stavebního zákona, který má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze současných úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a završené jediným razítkem. Teď musí předlohu posoudit Senát. Čtvrteční otřesy zaznamenané v Česku nezpůsobilo zemětřesení, ale plánovaný odstřel ve velkolomu Čertovy schody u Berouna. Jeho sílu zachytily seismické stanice v Česku i v zahraničí. Prvotní zprávy o zemětřesení o síle 5,5 stupně vznikly chybným automatickým vyhodnocením seismických dat. Slovensko stopne přídavky na děti žijící v zahraničí. Týká se to tisíců lidí pracujících na Slovensku. Stát tímto krokem ušetří desítky milionů korun za rok.
2: Rezort práce jde zaplátat díru, kterou ročně odtečí 600 milionů korun. Přídavky na děti v zahraničí totiž nevie ani zkontrolovat. Najmä u rodičov z tzv. Třetích krajín, kteří na Slovensku pracují, no děti žijí například v Srbsku či Indii. Odkontrolovat listiny je náročné a už jsou signály o zneužívaní. Ponovom tak dostane rodič přídavky iba na děti žijúce na slovenskom území. Túto zmenu má slovenský parlament schvaľovať už na jeseň. Jozef Baloko, Bratislava.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Tenisový svět žasne nad Češkami. Wimbledon bude mít po třetí ze čtyř sezon českou vítězku. Na Báru Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou naváže Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Dvě naše tenistky si proti sobě zahrají finále některého z Grand Slamu vůbec poprvé v historii. Pokračuje Karolína Muchová.
3: Máme skvělou historii našeho tenisu. Už jenom to, že nás je tolik. Když jsem byla mladší, dívala jsem se s obdivem k holkám, které byly třeba o 5 let starší. To mi dávalo sílu a víru, že to zvládnu stejně dobře. U mě to tak fungovalo. Je fajn, že jsme z tak malé země a máme tolik dobrých hráčů.
1: Finále ženského Wimbledonu začne v sobotu v 17 hodin. Máme jasno až polojasno, místy oblačno, nejnižší teploty 14 až 9 stupňů. V 1000 metrech na horách čekejme přes noc kolem 10. V sobotu bude jasno až polojasno, sem tam oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 17 a na Šumavě čekejme kolem 20.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Do Karlových Varů dorazil americký herec Bacon. Sezona třešní je na svém vrcholu a český tenis připravuje místo pro další wimbledonskou trofej. Je tu krátký přehled zpráv a s ní vás zdraví Veronika Kuželková. Do Karlových Varů nečekaně dorazil americký herec Kevin Bacon s rodinou. Na festivalu uvedou snímek rodinný film. Ten Bacon s manželkou režírovali a v něm si zahrála celá jeho rodina. Herec po příjezdu ochotně rozdával autogramy a fotografoval se s fanoušky. Jeho účast organizátoři festivalu předem neoznámili. Sezona třešní je na svém vrcholu. V obchodech přitom patří mezi nejdražší ovoce. Za kilo třešní můžeme dát i necelých 200 korun. Vojtěch Ptáček ze Svazu ochránců přírody říká, že její sklizeň je asi nejsložitější ze všech sladkých plodů.
2: Lidská práce je to nejdražší. Aby to nějakou chvilku vydrželo, musíte ručně se stopkou. Když člověk, který k tomu přijde, je schopen aspoň se naučit, že to má trhat se stopkou, tak už po něm nemůžete jít důvodu BOZP chtít, aby lezl někam do výšky. Jakmile už máte jít výš, než jsou schůdky, tak už by si to strávě mělo čistě třeba z plošin a podobných věcí. Už se vám nebude.
1: Britský soud odmítl většinu klíčových obvinění vůči automobilkám Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan a Stellantis ve sporu souvisejícím s aférou Dieselgate. Rozhodnutí bude mít dopad i na další obdobné žaloby, kterých bylo v Británii podáno asi 1 600 000. Skandál Dieselgate vypukl v roce 2015 po odhalení manipulací s emisními testy naftových vozů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český tenis připravuje místo pro další wimbledonskou trofej. Vítězství na prestižním Grand Slamu se dočká buď Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Je to vůbec poprvé, kdy se česká vlajka objeví u obou finalistek Grand Slamu. Jedna z nich se zařadí po bok dalších našich vítězek Wimbledonu Novotné, Kvitové, Vondroušové a Krejčíkové. Linda Nosková za těmito úspěchy vidí něco společného.
3: Řekla bych, že jsme všichni v Česku vychovaní stejným tenisovým způsobem. Jsme podle mě velmi kreativní, takže tráva nám umožňuje využít jakoukoliv stránku tenisu a je to vidět.
1: Vítězka si odnese přes 100 milionů korun. Poražená dostane zhruba půlku. České wimbledonské derby začíná v sobotu v 17 hodin. Máme jasno až polojasno, místy oblačno, nejnižší teploty 14 až 9 stupňů, v 1000 metrech na horách čekejme kolem 10. V sobotu bude jasno až polojasno, místy oblačno, nejvyšší teploty 23 až 29 stupňů, na horách kolem 17 a na Šumavě čekejme kolem 20.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna schválila stavební novelu. Slovensko stopne přídavky na děti žijící v zahraničí a tenisový svět žasne nad našimi Češkami. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Stavební revoluce je o krok blíž. Sněmovna přijala sledovanou novelu stavebního zákona, který má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze současných úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a završené jediným razítkem. Teď musí předlohu posoudit Senát. Čtvrteční otřesy zaznamenané v Česku nezpůsobilo zemětřesení, ale plánovaný odstřel ve velkolomu Čertovy schody u Berouna. Jeho sílu zachytily seismické stanice v Česku i v zahraničí. Prvotní zprávy o zemětřesení o síle 5,5 stupně vznikly chybným automatickým vyhodnocením seismických dat. Slovensko stopne přídavky na děti žijící v zahraničí. Týká se to tisíců lidí pracujících na Slovensku. Stát tímto krokem ušetří desítky milionů korun za rok.
2: Rezort práce jde zaplátat díru, kterou ročně odtečí 600 milionů korun. Přídavky na děti v zahraničí totiž nevie ani zkontrolovat. Najmä u rodičov z tzv. Třetích krajín, kteří na Slovensku pracují, no děti žijí například v Srbsku či Indii. Odkontrolovat listiny je náročné a už jsou signály o zneužívaní. Po novom tak dostane rodič přídavky iba na děti žijúce na slovenskom území. Túto zmenu má slovenský parlament schvaľovať už na jeseň. Jozef Baloko, Bratislava.
0: Posloucháte rychlý přehled správ na rádiu Rock Zone.
1: Tenisový svět žasne nad Češkami. Wimbledon bude mít po třetí ze čtyř sezon českou vítězku. Na Báru Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou naváže Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Dvě naše tenistky si proti sobě zahrají v finále některého z Grand Slamu vůbec poprvé v historii. Pokračuje Karolína Muchová.
3: Máme skvělou historii našeho tenisu. Už jenom to, že nás je tolik. Když jsem byla mladší, dívala jsem se s obdivem k holkám, které byly třeba o 5 let starší. To mi dávalo sílu a víru, že to zvládnu stejně dobře. U mě to tak fungovalo. Je fajn, že jsme z tak malé země a máme tolik dobrých hráčů.
1: Finále ženského Wimbledonu začne v sobotu v 17 hodin. Máme jasno až polojasno, místy oblačno, nejnižší teploty 14 až 9 stupňů. V 1000 metrech na horách čekejme přes noc kolem 10. V sobotu bude jasno až polojasno, sem tam oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 17 a na Šumavě čekejme kolem 20.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Nazdar Babankové, 7 hodin 1 minuta, Olga slaví svátek, světový den populace máme, vůbec se neslyším, za těch 14 dní jsem si nějakým způsobem odvykl tady naštalovat prostě svůj mikrofon, svá sluchátka, všechno možný. Máme sobotu 11. července, takže máme navíc ještě světový den populace. No a Myšák vám přeje teda krásný sobotní ráno, společně se mnou za chviličku Dan Landa, taky Offspring, ale teď už pojďme, dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Do kolínského babyboxu někdo odložil chlapce, Kuba se zase ponořila do tmy a tenisový Wimbledon nabídne od 5 české finále. V Kolíně se večer rozpípal babybox. Do schránky v nemocnici totiž někdo odložil chlapce. Dítě, které dostalo jméno Libor, je v pořádku. Chlapeček měl na sobě modro-bílé dupačky a dudlík. Hoch je prvním odloženým dítětem v letošním roce a pátým dítětem odloženým do babyboxu v kolínské nemocnici. První babybox byl v Česku zprovozněn před 21 lety. Rusové mají radost Andreje Babiše, český premiér podle nich totiž ukazuje nejednotu Evropské unie. O Babišovi to prohlásil ruský senátor Aleksandr Vološin. Odkazuje tak na to, že se Česko odmítlo podílet na financování vojenské pomoci Ukrajině. Babišových slov si všiml i deník Moskovský Komsomolec. Kubu v pátek postihl v tomto týdnu už druhý celostátní výpadek proudu. Na karibském ostrově se bez elektřiny ocitlo na 10 milionů lidí. Kuba se už měsíce potýká s několika hodinovými a v poslední době i vícedenními výpadky dodávek elektřiny. Ty částečně souvisejí se schátralou rozvodnou sítí a také s ropnou blokádou ze strany Spojených států, které ostrov odřízly od dodávek paliva. Tragická letecká nehoda se stala na Bahamách. 10 lidí zemřelo při pádu Cessny. Příčinu neštěstí zjišťuje policie. Národnost pilota ani 9 cestujících zatím neznáme. Podle dostupných informací se letadlo dostalo do potíží a krátce před přistáním se zřítilo do křoví.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Mega úspěch českého tenisu stvrdí odpolední wimbledonské finále. Na legendárním travnatém povrchu proti sobě nastoupí 21-letá Linda Nosková a 29-letá Karolina Muchová. Bývalý československý tenista Tomáš Schmidt připomíná, že něco takového nemá obdoby. Jde o naprostý unikát.
2: Dvě Češky ve finále Wimbledonu je velký úspěch. Si myslím, že to bude velký ocenění pro český tenis ve světě, protože každý se bude dívat. Budu jim držet palce, no, aby lepší vyhrál. V každém případě dvě holky, když jsou ve finále Wimbledonu, tak je to velký úspěch a velká podsta pro český tenis.
0: Ve Wimbledonu proti sobě ve finále naposledy nastoupily krajenky v roce 2009. Byly to dvě Američanky a odehrál se sesterský duel mezi Sirinou a Venus Williamsovými. České finále ve Wimbledonu vypukne od 17 hodin. Šíří se spekulace, že Oasis se připravují na velké turné po Velké Británii, ale i Evropě. Jehož součástí by mohla být i působivá série 12 koncertů v rodném Manchesteru a taky návrat do Knebortu. Podle deníku Manchester Evening News vznikly zprávy o sérii koncertů k jejich rodném městě poté, co se objevily informace, že kapela si rezervuje stadion Etihad. Domovský stánek fotbalového klubu Manchester City FC. Pokud budou tyto koncerty oficiálně potvrzeny, vstupenky by se měly začít prodávat ještě během tohoto léta. No na závěru se podíváme akorát na počasí, tak venku celkem musím říct příjemně. Ta teplota se nám pohybuje kolem, no, ať nekecám, 18 stupňů. No a jak to, že dneska bude vypadat, tak dneska čekáme opět hodně sluníčka. Bude převládat tedy slunečné počasí, teploty do 29 stupňů. Ještě v rychlosti vjukneme samozřejmě na dopravu. Mám tady nějaký karambol. Pozor si dejte na předmět na vozovce. Dvajízdné pruhy jsou neprůjezdné na D11 na 18. kilometru ve směru na Prahu.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.
0: No máme to za sebou 7 hodin 6 minut. Tak klidně ještě ležte.

0: Derek and the Dominos, ano, Leila, tak neopětovaná to láska. Clapton se kdysi dávno zamiloval do manželky jeho přítele Georgea Harrisona. Tak takhle to je a...
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: I o tomhle se skládají písničky, ale jak jedete, tak pojďme, 7 hodin 19 minut, mám tu nějaký informace, připomenu, pozor, předmět na vozovce na D11 na 18. kilometru ve směru na Prahu. Dále si dejte pozor na 42. kilometru D1 ve směru na Prahu, tady D1, je tam oprava vodorovného značení. No a havarované vozidlo máme na silnici 195 u obce Bor, okres Tábor, Tachov.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: A v noci na neděli se rozhodne o tom, kdo doplní na fotbalové mistrovství světa první semifinálovou dvojici Francie se Španělskem. Ve 23 hodin středoevropského letního času nastoupí v Miami Norové proti Angličanům a o 4 hodiny později další evropský tým Švýcarsko vyzve obhájce zlata z Argentiny. Tohle závěrečné čtvrtfinále bude hostit Kansas City. Argentina s kapitánem Messim byla v obou zápasech vyřazovací fáze jasným favoritem. Na postup se ale nadřela. Kapverdy udolala až 3-2 po prodloužení a stejným výsledkem si v základní hrací době poradila s Egyptem. Ještě v 79. minutě ale prohrávala 0-2. Švýcaři se pokusí o první semifinále v historii. Vylepšit své maximum na mistrovství světa mohou i norští fotbalisté s kanonýrem Haalandem. Anglii zase v ofenzivě povede Harry Kane. Oba jsou historicky nejlepšími střelci svých zemí a v play-off tohoto šampionátu dali po 3 brankách.
0: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
1: No a dáme si gossip 7:30 plus 8.

0: Rasmus, krásnou sobotu, venku ty teploty poměrně stoupají, 17 stupňů, jak kde samozřejmě, ale slunečný den vás dneska čeká taky. A tak co dělat, kam vyrazit?
1: Rockzone, kam dnes naživo.
0: Mám tu pozvánku do Brna, protože v parku na Kraví hoře si budete užívat letos nafouknutými 10metrovými modely vesmírných těles, projekcemi v sále Digitaria a taky letní kino ve společnosti těch nejlepších sci-fi filmů. Festival Planet Brno je v termínu 6 až 12 červenec, to znamená do zítra, a potom 3. až 9. srpna. No, kdyby náhodou letní kino někde jinde třeba, tak ve Zlínském kraji se promítá taky. Zlínské filmové léto tady probíhá, tak v 21.30 se bude promítat film Podfukáři 3. No a když byste měli blízko Valašské Meziříčí, tak v letňáku od 21.30 odvážná Vajana. No a kdybyste se náhodou chtěli jít někam vykoupat, tak pozor, mám tady nějaké informace od hygieniků. Voda nebezpečná ke koupání, hrozí akutní poškození zdraví, tak to je rybník Kachlička na Vysočině a taky vodní nádrž Sedlice. Je tady zvýšený výskyt sinic. No a voda neodpovídá hygienickým požadavkům na dalších koupalištích. Královéhradecký kraj, Stříbrný rybník, Malšova Lhota, Jihočeský kraj, tady vodní nádrž Orlík a je to veřejné tábořiště Podolsko, tady taky bacha sinice. No a Olomoucký kraj, Paseka, Bruzdaliště koupacího biotopu.
2: Pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Tak festivalová sezona v plném proudu, samozřejmě pozvánky na další festivaly
1: počasí.
0: Tady budou, ale taky samozřejmě vám bude přát počasí. 29 dneska bude převládat slunečné počasí. V noci na zítra, tedy na neděli, očekávejte opět jasno, na východě území kránu přibývání oblačnosti, ale teploty příjemný v noci 15 až 10 v tisíce metrech na horách kolem 11 stupňů. Neděle ta bude opět jasná až polojasná. Mělo by se tam trošičku zatáhnout. Na severovýchodě by možná mohly přijít nějaké přehánky, nicméně 26 až 30. No a takhle bude celý týden, protože zatáhnout by se nám mělo od čtvrtka do soboty, kdyby se měl objevit i déšť a teploty ale budou poměrně vysoký, 28 až 33.
2: Škvoři naživo na rádiu Rockzone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Tak a než vám připravím další zpravodajství, tak Goo Goo Dolls, taky YouTube.

0: Tak barvy léta dneska taky v Poděbradech na jezeře můžete být u toho, ale taky třeba v Praze od včerejška běží festival Creepy TP, což je takový festival alternativní hudby a poprvé od svého vzniku v roce 2009 se přesouvá mimo Kutnou Horu, a to na pražský ostrov Štvanice. Tak jenom tak na mátku tady Marlon The Boys z Ameriky, z Kanady Track Violence, Velká Británie tady bude mít reprezentanta Kavary a spousta dalších interpretů, takže můžete zajít samozřejmě. Jinak, kdybyste chtěli třeba na Guns Roses, bude tady hrát slovenská kapela, a to ve vagonu, takže můžete taky vyrazit. V tuhle chvíli už máme ale 8 hodinu a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Vedra v nemocnicích mění léčbu v utrpení, Kyjev čelil dalším útokům a odpoledne nás čeká české wimbledonské finále. Staré nemocnice porušují zákon, ignorují totiž svoji povinnost chránit pacienty před přehrátím a vedra v nemocnicích tak mění léčbu v utrpení. Ukázalo se to v nezvykle horké druhé půlce června, jak píše Mladá fronta Dnes. Ta přináší anonymní svědectví 80-leté ženy v jedné pražské nemocnici, kde se teploty na pokoji blížily 40. Seniorka dokonce uvažovala, že podepíše revers a odejde se léčit domů. Příbuzní to ale rozmluvili, jakou malou pomocí alespoň donesli větrák. Tristní situaci líčí přednosta dětské onkologie v Brně Jaroslav Štěrba. Na jeho odděleních používají třeba mobilní klimatizace, které koupili sponzoři, a nebo větrají přes chodby. Pokud je nejhůř, pacienta převezou na klimatizovanou jipku. Policie pokročila ve vyšetřování obřího požáru ve Zlíně. Prověřuje ho pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení. Hasiči rozsáhlý požár v někdejší baťovském továrním areálu ve Zlíně dostali pod kontrolu. Jejich mluvčí Pavel Řezníček ale říká, že práce ještě rozhodně není u konce.
2: Na místě zasahuje 15 jednotek profesionálních dobrovolných hasičů, byl nasazený policejní vrtulník, který aktuálně provádí zhozy vlastně na zasaženou budovu. My teďka budeme dohršovat docházová konstrukce, tak aby jsme zabránili i šíření z plodin z toho požáru.
0: Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost zavřené. Zákaz vstupu vymezují pásky, hasiči také dál doporučují omezit větrání. Škody půjdou do 100 milionů korun. Kyjev v noci na dnešek čelil dalšímu ruskému raketovému útoku. Ukrajinskou metropolí se v noci ozvalo několik výbuchů, místní úřady hlásí zásahy nebytových budov a energetického objektu. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské invazi. V Británii došlo na královské rodinné setkání. Král Karel III. A jeho choť královna Kamila přijali druhorozeného Karlova syna prince Harryho, jeho manželku Meghan a jejich dvě děti. Setkání se podle médií odehrálo v Harrow House, venkovském sídle západně od Londýna. Harry navštěvuje Británii jen jednou nebo dvakrát ročně, protože se s otcem i se starším bratrem, následníkem trůnu Williamem, veřejně nepohodli.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Odpoledne nás čeká české wimbledonské finále. 21-letá Linda Nosková se postaví 29-leté Karolíně Muchové. Čistě české finále je unikát, není to ale poprvé, co proti sobě v Grand Slamu stály české krajanky. Vždy v nich figurovala legendární tenistka Martina Navrátilová, která ale už nastupovala pod americkou vlajkou. Ve třech finálových zápasech se utkala s Hanou Mandlíkovou a v jednom s Helenou Sukovou. A právě ta se na dnešní zápas moc těší. Jak nám řekla, nechce typovat, kdo vyhraje.
3: Bude asi záležet na to, kdo zrovna v ten den bude v lepší formě a kdo lepší udrží nervy, protože ten wimbledonské finále je něco jiného než všechny ostatní zápasy. Určitě dobrá propagace, už se nás desítky let ptají, co děláme v tenise, to je to za tenisovou školu v Česku, že máme tolik hráčů, a tak si myslím, že tahle ta otázka se zase stane více frekventovanou.
0: Podle Sukové je dnešní finále ve Wimbledonu perfektní reklamou pro český tenis. Ani Deep Purple mají novou desku. Skupina slibovala nejtvrdší počin za hodně dlouhou dobu a příklon k hardrockovější a přímočařejší podobě Seme Sama. A je tu jasně cítit. Deep Purple nahráli 13 skladeb, které vesměs mají ten správný tak i na starosvětskou poctivost. To, že v 50-minutové stopáži přijde na chvíle, kde se vlastně nic moc podstatného neděje a dramaturgické nůžky producenta zkušeného Boba Ezrina mohly tu a tam zaúřadovat. Je ale vidět, že kapela chtěla dát posluchačům maximum. Tak a počasí na závěr. No, vy očekáváte teploty do 29. Slunečno, jen přechodně může na některých místech být oblačno. Pozor, v Sokolově Kraslická, je to na Kruháči, došlo tam k nehodě a doprava tam zpomaluje. A na Zličíně ulice Na Radosti, příjezd na Pražský okruh ve směru na Chrášťany Bacha, je tam nehoda dvousobních aut. A teď mi tady blikla Povltavská za výjezdem z Bubenečského tunelu směrem na Libeň, nehoda dvousobních aut.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Já si myslím, že program na sobotu máte. Kdyby náhodou ne, nebojte, za chvíli jsem tady zpátky. Lacuna Coil.

0: Tak my si od těch Němců nebudeme hrát jenom Lindemana a Rammstein, nebojte se.
1: Radio Rock.
0: Tohle byly Halloween. Počasí. A jaký bude počasí? No v Německu to bude úplně stejný, protože ty teploty opět zase začaly stoupat. No nicméně, dneska tedy očekávejte opět slunečno, hodně slunečno a teploty až do 29 stupňů. Mnohdy samozřejmě na sluníčku bude víc. Zítra to taky užijete asi někde pravděpodobně u vody, protože i neděle bude jasná až polojasná s teplotami do 30.
1: S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
2: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: Já vím, že bez nás je to už takový smutný ten šampionát, nicméně pojďme k dalším informacím. Španělský trenér De La Fuente označil nadcházející zápas s Francií za předčasné finále. A také Lamine Yamal se nechal slyšet, že se v úterý v Dallasu utkají dva nejlepší týmy na turnaji. On sám předvečer zápasu oslaví 19. narozeniny a určitě by si rád nadělil nějaký ten dárek. Ale to, že zatím dal na mistrovství světa jen jeden gol, ho prý netrápí. Před dvěma lety v semifinále mistrovství Evropy dal gol při výhře 2-1 a stal se tehdy nejmladším střelcem v historii evropských šampionátů. Na utkání s Francií se těší proto, že by mohl mít na hřišti přece jen víc prostoru. Sice se nepodílel ani na jednom španělském gólu, ale se 6 střelami byl nejaktivnějším útočníkem a svým driblingem vytvářel spoustu prostoru pro spoluhráče. Přesto 18-letá hvězda Barcelony na turnaji zatím zůstává poněkud za očekáváním. Na kontě má jediný gól proti Saudské Arábii. Podle expertů to může být způsobeno zraněním na konci sezóny. Kvůli němuž začal turnaj na lavičce.
0: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
1: No a taky třeba s AC/DC 8:30. Pěkný ráno.

0: je tady zase jedna taková z těch pozvánek.
1: Rockzone, kam dnes naživo.
0: A protože nám děti, někteří zůstali doma, samozřejmě o víkendech samozřejmě příměšťáky nejsou, tak co se vydat s dětma třeba do zoologické zahrady? Ano, můžete být u toho zrovna třeba v Brně, kde brněnská zoologická zahrada si chválí mláďata manulů. O rostoucí kočkovité šelmy se vzorně stará její zvířecí matka. A mluvčí zoologické zahrady Jan Bedřich tvrdí, že manulové mají z lidského pohledu opravdu zvláštní chutě.
2: Nejraději si pochutnávají na laboratorních myších a nejčastěji je navštívníci mohou spatřit v ranních hodinách, kdy ještě v zoo není tolik lidí.
0: Tak dobrou chuť. Mláďata manulů přišla na svět začátkem května. Ošetřovatelé už nedávno zjistili, že jsou z pěti mláďat tři samice a dva samci. Manulové dorůstají velikosti domácí kočky. Tak se na ně běžte podívat.
3: Pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Proč bouráte? Ještě v sobotu 8.52, tak v Pardubicích Poděbradská ulice u Globusu dvě osobní auta. D2 odstavený nákladní auto s poruchou, je to na 7. kilometru ve směru na Brno, tam bacha. A ještě pozor, zasahují tady záchranné složky u nehody osobní auta, je to kde? D35, 240. kilometr na Olomouc.
2: S Rockzonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak samozřejmě festivaly v plný síle na vás útočí ze všech koutů. Na dnešek opět druhý den festivalu Hrady.cz. Jestli vás ten harmonogram, kde všude se hraje, zajímá, tak se podívejte na www.hrady.cz a na sobotu dnes, tedy na Točníku, ten festival vlastně tento týden začíná, takže na Točníku se dnes můžete setkat třeba 15.45 Kruci Pisk, vypsaná fixa v 18.15, pak tady budou třeba v 19.30 Harley, anebo 22.30 festival uzavírá, tedy tento festival uzavírá Dan Landa. Jinak programovou nabídku klubu máte na webu, tak se když tak podívejte a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Přerov i Vsetín budou sledovat české finále z Wimbledonu, policie zesiluje kontroly nákladňáků a v Japonsku zemřela nejstarší koala. Přerov i Vsetín se budí do tenisové soboty. České finále o titul z Wimbledonu můžou čeští fanoušci sledovat na velkoplošné LED obrazovce v Přerově, v domovském městě Lindinoskové. Velkoplošné plátno chystají i v jejím rodném městě Vsetíně v Domě kultury. Nosková nastoupí v 17 hodin ve finále Wimbledonu proti Karolíně Muchové, rodačce z Olomouce. Primátor Přerova Petr Vrána zve do restaurace u majáku v Bezručově ulici. V Praze nabídne tenisový přenos například restaurace a sportbar u Zábranských. Finále nabídne ale jen na televizi, nikoli na velkém plátně. Velmi pozorně bude v Londýně sledovat duel dvou tenistek i náš kolega Ivan Kytka. Nejen proto, že sám býval a dodnes je velmi slušným vyznavačem smečí, lobů a kraťasů. Víc už vám poví Honza Čada.
2: Náš londýnský kolega Ivan Kytka vyhrál už v roce 1980 svůj první tenisový turnaj. To byl Brabec Cup ve Velké Hleceby. Teď hraje už jenom rekreačně a úžasné české finále v Londýně ho samozřejmě těší.
3: Úžasný úspěch českého ženského tenisu, české tenisové tradice, která vlastně je tady sahá zpět několik desítek let. A
2: Ivan nabízí i pohled londýnských novinářských kolegů z prestižních médií.
3: Podobně to míníme i moji angličtí kolegové novináři, když jsem četl komentáře k těm včerejším úspěšným semifinále, tak byly plné chvály na to, jak se českému tenisu a české tenisové výchově daří.
2: Češky si rozdělili zhruba 150 milionů korun. Kytka dostal za vítězství na svém prvním turnaji řízek přes celý talíř s bramborovým salátem. Časy se maličko mění.
0: Privatizace Mostecké uhelné se v září dostane k odvolacímu soudu. Nepravomocně odsouzený manažer Antonio Koláček se hájí tím, že klíčový důkaz v kauze privatizace společnosti je zmanipulovaný. Odkazuje přitom na závěry analytičky, podle níž DVD předané švýcarskými úřady do českého trestního spisu nese stopy úprav ve Photoshopu a má smazaná metadata, takže nelze ověřit původní podobu dokumentů ani historii jejich změn. Případ se týká od prodeje státního podílu v těžební společnosti, který v roce 1999 jednomyslně schválila vláda Miloše Zemana. Obžaloba tvrdí, že manažeři Must tehdy Česko podvedli nejméně více než 2 miliardy korun. Požár rodinného domu v Poděbradech napáchal škodu 4 miliony korun, hořelo brzy ráno. Požár už je uhošený, nikdo se nezranil a příčinu plamenu vyšetřují hasiči. No a inspekce a policie si posvítí na nákladňáky autobusy. Během letních prázdnin mají naplánovaných 20 společných kontrolních akcí. Podle inspekce silniční dopravy je důvodem zvýšený provoz a snaha předejít vážným dopravním nehodám. Ředitel kontrolní sekce Pavel Bergman říká, že se zaměří hlavně na dodržování bezpečnostních přestávek řidičů.
4: Řidiči velice často, bohužel tedy, nedodržují povinnou denní dobu odpočinku, tak se snažíme přispět k bezpečnosti silničního provozu i tím, že prostě zvýšíme intenzitu těch kontrol a naše spolupráce s tou policií nám v tomto okamžiku v podstatě zvedá kapacitní možnosti.
0: Inspektoři budou hlídat také dodržování maximální povolené hmotnosti vozidel, ale i jejich technický stav. Inspekce silniční dopravy vznikla 1. července a za rok fungování vybrala na pokutách 70 milionů korun.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Svět přišel o nejstarší koalu, uhynula v Japonsku a bylo jí 18 let, což odpovídá přibližně 90 lidským letům. Sami Samice jménem Nozomi zemřela na selhání trávicího traktu kvůli vysokému věku. Po smrti Nozomi je nyní nejstarší koalou v zemi 12-letý samec Daichi. Na fotbaloví nadšenci už se těší samozřejmě na víkend a spoustu z nich míří do Lázní Poděbrad, kde se i dnes koná tradiční festival Tří sester barvy léta. Jeho 25. ročník má svoje velké poprvé. Poprvé v historii se totiž v areálu u tamního jezera objeví hned dvě pódia. Na hlavní stage vystoupí během těch třeba dnešního dne Vypsaná Foxa, Fixa, Alkohol, Totální nasazení, ale taky Ivan Mládek a jeho banjo band. No a samozřejmě samotný Segry. No a přidané Talent Open Stage zaplní například Faraday nebo Světadíl. Jako tradičně vám letošní barvy léta přinášejí i Magorovi desítku, tedy tradiční závod v běhu na 10 kilometrů. Výstřel ze startovní pistole zazní v sobotu ve 2 odpoledne v prostoru u vstupu do areálu a pak už to všechno začne ve stylu běhej jak Magor. No a na závěr tedy počasí si dáme slunečno, přechodně oblačno, 25 až 29 stupňů. Ještě blikneme na dopravu, protože furt se něco děje samozřejmě, takže D11, 22. kilometr na Jaroměř, 2 osobní auta, no a D35, 240. kilometr na Olomouc, jsou tu záchranné složky u nehody osobního auta.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: A v 9.5 tady a přijdou taky Def Leppard nebo Chip Trick.

0: Def Leppard za námi, 9 hodin 20 minut, kam se vydaří.
1: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Třeba na Vysočině, tak dobrá voda u Pacova, tam se od včerejška koná už další ročník festivalu Vodafest, takže v sobotu dneska třeba Electric Man, budou tady třeba Succulent Sound, Údolí dutých hlav, Mullet Head, v rámci možností Místní těleso, anebo taky třeba Tragedies. Samo sebou ten festival je za nějakou korunu, takže v sobotu za 500 páďo, no a jste samozřejmě zváni, tak můžete vyrazit právě sem. No a my si dáme Europe.
2: Kufr zbalenej, motor běží, Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
1: Hit sezóny na Radio Rockzone.

Tak po 9 letech tahle kapela vydává nový album, je to 12. studiový album Come This Madness. Vydání alba, nebo respektive singlu One on One v doprovodném videu, tady si třeba v klipu zahrál 72-letý švédský herec Peter Stormer, který ho znáte z Farga, Armagedonu nebo Konstantin. A ještě doplním, že samozřejmě Europe míří k nám a bude to 21. listopadu 26 v Ostravar aréně. Alice Cooper.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: A nevšední suvenýr z mistrovství světa si můžou pořídit fotbaloví fanoušci. Mezinárodní federace FIFA jim na svém webu nabízí trávník z MetLife Stadionu v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější výjde na $450, což je tak 9 500 korun. No a nejdražší pak na $3 000, 63 tisíc korun. Očekává se, že jeho prodejem se FIFA vydělá víc než $11 milionů a trávník se bude distribuovat po finále a k dispozici bude pouze v USA a Evropě. V každé ze 4 kategorií se bude symbolicky prodávat maximálně 2026 kusů. Číslo odkazuje k letošnímu turnaji, na němž se poprvé představilo 48 týmů. Součástí nejdražšího kusu trávníku bude replika vstupenky s gravírováním ve zlaté barvě a replika miniaturního míče mistrovství světa a trofej pro šampiony z broušeného křišťálu. Podle agentury Bloomberg letošní turnaj vydělá 8,9 miliardy dolarů a je to nárůst o více než 41% od minulého šampionátu v roce 2022 z Kataru, z nějž FIFA utržila 6,3 miliardy. Aktuální mistrovství stanovilo nový rekord v počtu diváků, průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu v USA ale nepřekoná. V roce 1994 činil průměr na jeden zápas 68 991 fanoušek.
0: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
1: A když Rockzone, tak třeba Chip Trick.

0: Teplota venku kolem 21 hodin stupňů. No a mám tady pozvánku na příští týden, což je tady další z těch velkých festivalů, a sice Colors of Ostrava. Richard Melville Hall, ano, Moby, zůstává stále tvůrčím umělcem, taky aktivistou. No a na jeho 23. desku, která vlastně vyšla fyzicky 26. června a jmenuje se Future Quiet, se dá nahlížet z mnoha perspektiv. Moby na ní promlouvá svým typickým rukopisem, přesto jinak, než jsme u něj byli dříve zvyklí. No, nahrávka má nakročeno k tomu, aby se stala poklidným klenotem letošního roku. Slyšeli jste? Pokud ne, dejte si to. Já jsem to poslouchal včera. Musím říct, že ze začátku jsem byl trošku překvapený, ale docela mě ta deska vzala. No, my si dáme jednu starší věc teďka od Mobyho. Come on, baby!
1: Pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: nezaprší a nezaprší.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Ale ono nezaprší opravdu, takže dneska očekávejte slunečné počasí, teploty do 29 stupňů. Zítra to bude trošičku horší, ale v noci se zase trošičku ochlazuje, takže spát se dá. Nicméně, kdybyste v noci někam chtěli jít, tak můžete za muzikou. Máte toho spoustu na webu rockzone.cz, ale taky vás pozvu třeba do letního kina. Jinak na stránce www.letňáky.cz tam najdete mnoho letních kin, třeba z toho vašeho regionu. Já teďka vypíchnu třeba letní kino Stráž nad Nisou v 21.30 film Po večerce, anebo ve 22 hodin letní kino Jablonec nad Nisou Odvážná Vajana.
1: Radio Rock Zone. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července. Skonto
2: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
5: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
4: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
5: Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: No a venku ty ploty jdou nahoru teda pěkně, 22 stupňů na některých místech už, no a samo sebou kam vyrazit. Tak spousta koupališť, samozřejmě bacha na to, ať tam nejsou synice. No a kdyby náhodou nějaká muzika, jukněte na web, já přidám další hodině další pozvánky samozřejmě, ale teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: V Českých Budějovicích hoří plyn, v Babyboxu v Kolíně našli chlapečka, Nosková s Muchovou se utkají v historickém českém finále. 5metrové plameny hoří v Českých Budějovicích, na Zátkově nábřeží totiž chytla propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk, jeho čeští hasiči o tom informují na síti X. Hasiči zároveň ochlazují okolí. Na místě plynárenská pohotovost, hasiči budou uzavírat přívod plynu. V centru Prahy v noci pro změnu hořelo v podkroví a střecha budovy ve Voršovské ulici. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, po rychlé lokalizaci ho snížili. V budově se nikdo nenacházel, nebyla tedy nutná evakuace, nikdo nebyl zraněn. Příčinu a škodu zjišťuje vyšetřovatel. No a odložené dítě spustilo alarm v Babyboxu v kolínské nemocnici. Ke schránce se v noci na dnešek seběhli zdravotníci a objevili malého chlapce. Měl na sobě modrobílé dupačky a dudlík i hned putoval na jednotku intenzivní péče. Je ale v pořádku. Hoch dostal jméno Libor. V kolínské nemocnici je to páté odložené dítě. První Babybox nechal zakladatel těchto schránek Ludvík Hess nainstalovat už před 21 lety na soukromé klinice v pražském Hloubětíně. Na víc než 4000 roste počet obětí po dvou zemětřesení ve Venezuele. Dalších skoro 17 000 lidí otřesy zranili. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných a podle odhadů OSN by ale mohl dosáhnout až 50 000. Dvě zemětřesení o síle přes 7 stupňů nastala s odstupem 39 sekund a zasáhla především sever Venezuely. Stovky budov spadly.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Sportovní hřeb dneška je jasný. České wimbledonské finále. Na trávě proti sobě se hrají historické tenisové utkání Karolína Muchová, Linda Nosková. Dvojnásobná vítězka wimbledonské čtyřhry Barbora Strýcová nám řekla, že tohle fenomenální české finále na Wimbledonu je pro český tenis neuvěřitelným úspěchem.
2: Protože poslední 4 roky vlastně byly 3 české hráčky, které vyhrály Wimbledon, což je jako neskutečný, a teď přibude další, takže vlastně naše země má být na co pyšná a dlouho pyšná, protože tohle je fakt jako historická věc, která si myslím, že opakuje po 40 letech, takže skvělý.
0: Grandslamové finále českých krajenek se vždy hrála za účasti legendární Martiny Navrátilové, která je ale v době po emigraci už hrála za Spojené státy americké, a proto dnešní utkání opravdu nemá obdoby. Wimbledonské finále mezi dvěma Češkami začíná v 17 hodin. A o počasí, já už jsem mluvil, 29 stupňů, dneska bude hlásit obloha, nebo respektive počasí, bude slunečno, no a v noci se trošičku ochladí, ty teploty klesnou na nějakých 15 až 10, na horách dokonce 11 stupňů, jinak samozřejmě noc bude jasná. Tak my jdem na muziku. Aerosmith, Inexis, Marmozec.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: zajímavá informace vyplula na povrch o Wimbledonu. České finále Wimbledonu bude na Primě zadarmo, ale s komentátorem Eurosportu, takže uvidíte finále, pokud teda nepůjdete někam do nějakého spůdky, kde se to bude promítat. Kid Rock, Inexis.
1: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Tak počasí dneska bude hodně slunečné, počítejte s tím, že na některých místech ty teploty budou atakovat 30 stupňů, ale hlášeno je 25 až 29. Bude tady převládat slunečné počasí. Pokud byste náhodou někam chtěli, samozřejmě třeba k vodě, tak pozor, kraj Vysočina má omezení, voda nebezpečná ke koupání na rybníku Kachlička. A nebo taky na vodní nádrži Sedlice. No a další takové problémy, kde je zvýšený výskyt sinic, je v Královéhradeckém kraji na Stříbrném rybníku Malšova Lhota, také v Jihočeském kraji vodní nádrž Orlík a je to veřejné tábořiště Podolsko a v Olomouckém kraji je to Paseka, brouzdaliště koupacího biotopu. Tak vyberte koupání, samozřejmě to, které vám bude prospívat. No a my jdeme na muziku.

0: zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na rádiu.

Tak další sezónní záležitost, Marmozec. Vysílejte bacha v Liberci, v Horské ulici, havarovalo tam osobní auto, na místě je policie a v Liberci ještě zůstaneme u Rolska Švermova, tam nehoda osobáku s motorkářem. Bacha na to. A ještě Českolipsko v Dubé, ulice Požárníků. Dvě osobní. Bon Jovi.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Kam dnes naživo, tak samozřejmě těch akcí je celá spousta. Takže mám pro vás třeba dnes taky jednu takovou zajímavou akci festivalovou. V parku na Kraví hoře si budete užívat léto s nafouknutými 10-metrovými modely vesmírných těles s projekcemi v sále Digitária, ale i letní kino ve společnosti těch nejlepších sci-fi filmů. Festival Planet Brno letos probíhá už od 6. bude končit zítra, tedy 12. července, a poté budete mít možnost ještě shlédnout od 3. až do 9. srpna. Jinak samozřejmě modely jsou v parku na Kraví hoře vystavovány za příznivého počasí, no a instalaci Hvězdárny a Planetária Brno může ale ohrozit silný nárazový vítr nebo hustý déšť, což nám nějakým způsobem teď v posledních dnech zase nebude hrozit. Co vás bude možná zajímat? Další akcička, která tady je, to bude tentokrát v Borovanech, takže tam se koná dneska a zítra další ročník Borůvkobraní, tedy gastronomicko-kulturní festival, ke kterému patří vždycky druhý červencový víkend. Tradiční borůvkové slavnosti ve městě Borovany se tedy konají tento víkend. No a bude tady samozřejmě na nádvoří jednak k vidění řemeslný jarmark, ukázky rukodělných výrobků. No a samozřejmě nebudou chybět ani borůvkové knedlíky.
2: Pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Tak Deep Purple za námi 10.50.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Možná to taky znáte, že když umejete okna, tak potom začne pršet. Minulý týden prý se tady u nás v rádiu taky myli okna, ale bohužel máme výškovou budovu, takže tady musí vlézt horolezci, umyli okna a krásně zapršelo a teď ty okna jsou snad ještě horší, než když to myli. No nicméně, možná to znáte taky ze svého domu. Jestli byste se chtěli dneska někam jít ochladit, tak to byste museli do Edinburghu, kde dneska bude kolem 17-14 stupňů, ale jestli máte zase rádi trošku větší teplo, tak byste museli třeba do Tunisu, kde je 39. No u nás tolik nebude, 29, no a jasná obloha.
1: Radio Rock Zone. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první tři tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
6: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
7: Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.

0: Na tři segry s Loufanánkem si dáte dneska taky na barvách leta. Poděbradech na Jezeře. 11. hodina je tady, sobota 11. července, krásně to zní, Olga slaví svátek, Světový den populace, tak to pěkně oslavte, no a oslavte to třeba muzikou. Mám pro vás vypsanou fixu, mám pro vás AC/DC a za chvilku Rammsteiny, ale taky něco málo samozřejmě těch klubů, protože kdybyste náhodou chtěli, tak jak už jsem tady teďka nastínil, Jezero Poděbrady, Barvy léta festival. Jinak v Praze třeba na Dvořákově nábřeží tady budou hrát Deviant, no a ve Vagonu, jestli byste chtěli nějakou klasiku, tak Guns N' Roses Tribute Slovakia můžete zajít. No a my už pojďme, dáme si všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Manažeři státních firem berou víc než prezident. Němci osvobodili rukojmí ze supermarketu a FIFA prodává trávník ze šampionátu. Hasiči ve Zlíně už mají v terénu jenom 6 jednotek. To je polovina proti jejich počtu v noci na dnešek. Hasiči stále chladí tu sutiny vyhořelé budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Pracují třetí den. Už večer taky hasiči zrušili štáb velitele zásahu. Místo události si převzal územní řídící důstojník. Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost uzavřené. Zákaz vstupu je vymezen páskami. Policie požár prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5leté vězení. Písnička. Starší byty ve druhém čtvrtletí meziročně zdražily o průměru o 11%. Metr čtvereční tak stojí už přes 86 tisíc korun. Z nejnovějších sledovaných měst ceny nejvíc vzrostly v Ústí nad Labem, a to o 19%. Vyplývá to z analýzy platformy Valua.cz. Podle té zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám a zájem investorů. V Praze, kde je bydlení nejdražší v celé republice, se metr čtvereční ve starším bytě prodával v druhém čtvrtletí skoro za 159 tisíc korun. To bylo meziročně o 9% víc. Německá policie osvobodila rukojmí. Žena, kterou od večera zdržel muž v supermarketu na jihu Berlína, je tak po 11 hodinách volná. Pachatele zadržela speciální jednotka za použití taseru. Žena utrpěla šok a je v péči záchranářů. Rukojmí patrně pracovala v daném obchodu a útok vyšetřuje policie.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Zcela mimořádné odpoledne čeká fanoušky tenisu v 17 hodin našeho času, totiž začíná ženské finále dvouhry ve Wimbledonu. Lindu Roskovou podpoří v souboji s Karolínou Muchovou přímo v hledišti i otec Drahoš Nosek. Do Londýna se vydal dnes ráno. Nevšední suvenýr z mistrovství světa si můžou pořídit fotbaloví fanoušci. Mezinárodní federace FIFA jim na svém webu nabízí trávník z New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve čtyřech kategoriích, nejlevnější výjde v přepočtu na 9,5 tisíce korun. Nejdražší pak skoro na 64 tisíc korun. Součástí nejdražšího kusu trávníku bude replika vstupenky s gravírováním ve zlaté barvě, replika miniaturního míče mistrovství světa a trofej pro šampiony z broušeného křišťálu. Sex Pistols oznámili nové vydání svého živého alba z roku 1996 Filthy Cloaca Clive u příležitosti 30 let od šokujícího znovu sjednocení kapely. Album zachytilo jejich vystoupení v londýnském Finsbury Parku 23. června 1996, kdy se John Rotten, Steve Jones, Paul Cook a Glenn Matlock vrátili společně na pódium v jednom nejneočekávanějších návratů dekády. Nyní bude Filthy Cloaca Clive znovu vydáno 20. listopadu. A bude to u UMR jako dvou LPčko, červená vinylová sada, a taky singlové CDčko, které poprvé obsahuje bonusové skladbu No Fun a Buddies. Na závěr počasí, teploty do 29, co chcete víc, asi muziku.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Eins, zwei, drei, vier.

0: my se vrátíme do roku 1975, kdy společnost Vertigo Records vydala album skotský hardrockový kapely Nazaret. Jmenovalo se Hair of the Duck, no a našla tam i tahle ta pecka, která tady bude, teda stejnojmená pecka. Krom toho tam byla taky verze balady Love Hurts, určitě pamatujete. Tak Nazaret, Hair of the Duck.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

0: létu samozřejmě patří i trička. No a co se stalo, když Vypsaná fixa vydalo v květnu nový album Ideal? No, stalo se to, že bílá trička byly hnedka pryč. A tak kapela informuje, že jsou opět zpátky, samozřejmě nechali natisknout nový, najdete je na jejich webu, takže když tak objednejte. No a my si Vypsanou fixu dáme, bylo to jistý.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ale taky je jistý, že se podíváme sem tam občas na nějakou tu dopravní nehodu. Štěrbohorská spojka, je to sjezd na Dolní Počernice ve směru na Černý most. V levém jízdním pruhu dvě osobní auta a do Kolony vjedete už od Záběhlic. Na Jihlavsku v Polné, tady bacha, záchranáři u osobního auta s motorkářem. V Jablonci nad Nisou v Sadové ulici dvě osobní a čerstvě Jeremenkova v Šumperku na křižovatce ze 17. listopadu osobní auto s cyklistou.
2: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.
0: Ale musím potvrdit, že dneska se vydařila. Mně to jako příjemný. Samozřejmě Vypsaná fixa je vždycky příjemná, že jo. 11.24.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: A my se vydáme do Karlových Varů taky za baťuškařema a hlavně za hercema, za filmama, protože na slavnostním zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary dnes pořadatelé předají křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binochetové. Cenu prezidenta festivalu převezmou Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. A poslední den projekcí na 60. ročníku festivalu představí umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
2: Na slavnostním zakončení promítneme americký snímek Poslední kapsář New Yorku, který jsme zhlédli na festivalu Sundance. Evropskou premiéru si odbyl na Berlinále a my jsme moc rádi, že ta česká proběhne v Karlových Varech. Je to film, jako kdyby natočený v 70. letech, kdy vznikla celá řada nádherných amerických dramat. Myslím si, že to je velmi důstojné zakončení.
1: Tak pokud máte Karlovy Vary blízko, tak se ještě podívejte po Lupenech, protože ty mizí na všechny filmy se sakramensky rychle. A pokud pojedete na festival jen tak se třeba podívat, tak na vřídelní kolonádě dneska od 20 hodin třeba blues rocková kapela Stevens, tak to by jsme byli u muziky. Za chvilku třeba Avril Lavigne, teďka Nickelback.
3: Pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní motorhead si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tak před 20 lety byla tahle ta holčina, no, ona holčina, ona už je taky 42, teda bude jí 42. Byla zasazena časopisem Canadian Business Magazine na 7. příčku nejvlivnějších Kanaděnů v Hollywoodu. Tak samozřejmě 8krát nominovaná na cenu Grammy, tady u nás v Česku jsme ji taky kolikrát viděli.
1: Stárne, ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: A teď si dáme Aerosmith.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: No, akcí je celá spousta, takže já tady vyberu třeba Moře umělníka, což je takový festival dobrého jídla, divadla, ale i hudby. Akce začala v 10, potrvá do 20 hodin. Je to 7. ročník a je to oblíbený festival pro celou rodinu. Již po 7. se tady změní Mělník na přímořský přístav plný vůní a chutí z celého světa. Těšit se tedy můžete i na spoustu doprovodného programu pro malé i velké. Budou tady food trucky, bude tady akrobatická podívaná, nějaká muzika a podobně, kejklířské cirkusové představení a tak dále. Takže Moře umělníka.
0: Radio Rock Zone.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: No a my se podíváme opět na to, co se kde děje samozřejmě, takže pro vás je připraveno další zpravodajství. Z muziky, pokud máte nějakou chuť vyrazit někam na muziku, tak máme festivaly samozřejmě. A je taky dost samozřejmě dalších rodinných akcí, takže neváhejte a vyražte třeba někam. V každém případě teď u nás tady je taková drobnost a to jsou zprávičky, takže nebudeme zdržovat a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Do kolínského babyboxu někdo odložil chlapce, Kuba se zase ponořila do tmy a tenisový Wimbledon nabídne od pěti české finále. V Kolíně se večer rozpípal babybox, do schránky v nemocnici totiž někdo odložil chlapce, dítě, které dostalo jméno Libor, je v pořádku. Chlapeček měl na sobě modro-bílé dupačky a dudlík. Hoch je prvním odloženým dítětem v letošním roce a pátým dítětem odloženým do babyboxu v kolínské nemocnici. První babybox byl v Česku zprovozněn před 21 lety. Rusové mají radost Andreje Babiše, český premiér podle nich totiž ukazuje nejednotu Evropské unie. O Babišovi to prohlásil ruský senátor Alexandr Vološin. Odkazuje tak na to, že se Česko odmítlo podílet na financování vojenské pomoci Ukrajině. Babišových slov si všiml i deník Moskovský Komsomolec. Kubu v pátek postihl v tomto týdnu už druhý celostátní výpadek proudu. Na karibském ostrově se bez elektřiny ocitlo na 10 milionů lidí. Kuba se už měsíce potýká s několika hodinovými a v poslední době i vícedenními výpadky dodávek elektřiny. Ty částečně souvisejí se schátralou rozvodnou sítí a také s ropnou blokádou ze strany Spojených států, které ostrov odřízly od dodávek paliva. Tragická nehoda se stala na Bahamách. 10 lidí zemřelo při pádu cesty. Příčinu neštěstí zjišťuje policie. Národnost pilota ani v 9 cestujících zatím neznáme. Podle dostupných informací se letadlo dostalo do potíží a krátce před přistáním se zřítilo do křoví.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Mega úspěch českého tenistu stvrdí odpoledne wimbledonské finále. Na legendárním travnatém povrchu proti sobě nastoupí 21-letá Linda Nosková a 29-letá Karolína Muchová. Bývalý československý tenista Tomáš Schmidt připomíná, že něco takového nemá obdoby a jde o naprostý unikát.
2: Dvě Češky ve finále Wimbledonu je velký úspěch. Si myslím, že to bude velký ocenění pro český tenis ve světě, protože každý se bude dívat. Budu jim držet palce, no, aby lepší vyhrál. V každém případě dvě holky, když jsou ve finále Wimbledonu, tak je to velký úspěch a velká podsta pro český tenis.
0: Ve Wimbledonu proti sobě ve finále naposledy nastoupily krajanky v roce 2009. A byly to dvě Američanky a odehrál se sesterský duel mezi Sirinou a Venus Williamsovými. České finále ve Wimbledonu vypukne od 17 hodin. A je to tady, šíří se spekulace, že Oasis se připravují na velké turné po Velké Británii a Evropě. Jehož součástí by mohla být působivá série 12 koncertů v rodném Manchesteru a taky návrat do Knebworthu. A podle deníku Manchester Evening News vznikly zprávy o sérii koncertů v jejich rodném městě poté, co se objevily informace, že kapela si rezervuje stadion Etihad, domovský stánek fotbalového klubu Manchester City FC. A pokud budou tyto koncerty oficiálně potvrzeny, vstupenky by se měly začínat ještě prodávat během tohoto léta. No a teploty tak do 29 a samozřejmě slunečno. Bude slunečno, bude jasno až oblačno, nebo může být místy oblačno. V každém případě my jdeme na muziku 12.04 Blink 182.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak to si dáme Europe, no a 12 hodin 15 minut.

0: Radio Rockzone, počasí.
1: Ať už půjdete na nějaký festival, ať už půjdete s rodinou na procházku, ať pojedete do Karlových Varů, tak věřte, že počasí dneska bude převládat slunečné počasí. Přechodně může být i oblačno, ale teploty se budou držet kolem těch 25-29 stupňů. Když to protáhnete do večera, teploty klesnou na nějakých 15 až 10 a i tak bude skoro jasno na východě k ránu přibývání oblačnosti. No a ten zítřek, neděle, ta bude opět slunečná, bude polojasno až jasno a teploty do 30.
0: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Tak dal jsem je sem schválně.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Protože je můžete vidět naživo, pokud máte blízko Točník, Žebrák, ano, festival Hrady CZ. Opět samozřejmě startuje, nebo respektive odstartoval včera v pátek. Ten dnešní program Krucipisk, jak jsem tady teď měl, tak ty budou hrát v 15.45, přibližná doba, prosím vás pěkně, jo. 18.15 potom vypsaná fixa, jestli byste chtěli třeba na Danalandu, tak ve 22.30. No a co se týče letošního ročníku, tak příští týden se můžete třeba těšit na Kunětickou horu, pak je na programu Švihov, potom si dáte Hlubokou nad Vltavou, která se přidala, je tam Bouzov, Veveří, Hradec nad Moravicí, no a tradičně, jako každý rok, se končí na Bezdězu.
2: Pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rock Zone, počasí.
1: Tak počasí se nemění, je tam celkem příjemně, aktuální teploty se nám tedy drží kolem těch 25 stupňů. A jinak to nebude. V noci se nám trošičku ochladí, ale ne moc, takže pokud někam plánujete třeba, nevím, za nějakým sportem třeba můžete, tak klidně vyražte, nepraží to zase tolik. A kdybyste si chtěli třeba zaběhat, tak poslouchejte dál, protože za chviličku tady budu mít informaci speciálně pro běžaře, běžce, takhle.
0: Radio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Kofr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Tak kdybyste náhodou vzali nějaký euráče, tak jeďte do Trenčína. To zase není z České republiky daleko. Já vím, že my Pražáci se asi teďka nesebereme a nepojedeme, i když Cure máme za sebou. Gorillaz hráli, myslím, že včera. A dneska na půlnoc jsou na festivalu Pohoda v Trenčíně naplánovaní právě prodyži, který jsme si dali. Tak to je jenom taková ta pozvánka, kdyby náhodou jste chtěli do Trenčína. A tak jako proč ne, že jo? Proč ne? No, muziku je jí hodně, takže můžete se podívat na web. Creepy TP, to je takový hudební festival všeho, to je v Praze na ostrovu Štvanice. No a kdybyste náhodou chtěli třeba na festival Vivat Village 6, tak to je Králova vila v Prachaticích, taky můžete být u toho, nic z toho najdete na webu. No a bude sranda a na festivalech třeba budou i nějaký ty hovňostroje. Počasí bude příjemný. No, co víc si můžete přát. Za chvilku další muzika. Dáme Mobiho, který k nám po několika letech opět zavítá. A to příští týden zase do Ostravy. Colors of Ostrava. Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Úřední změny pohlaví hlásí rekordní číslo. Plyn v Českých Budějovicích popálil dělníka a Evropa bojuje s požáry. D10 se uzavře, pozor, kvůli bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi bude od 7 večer obousměrně přerušený provoz na dálnici mezi exity 10 a 14. Demolice by měla začít mezi 21. a 22. hodinou. Obnovení provozu je plánované zítra kolem 9 ráno. Řidiči pojedou při uzavírce po objízdných trasách. Částečná omezení provozu na dálnici si dnes odpoledne vyžádá také příprava demolice a v neděli dopoledne odklízecí práce. Nová pravidla přinesla rekordní počet úředních změn pohlaví. Za poslední rok se v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 1400 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra víc než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po loňském 1. červenci, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí potvrzení sexuologa. Nová pravidla navázala na rozhodnutí ústavního soudu, který zrušil povinnou operaci jako nepřiměřený zásah do tělesné integrity. No a v Karlových Varech tam je veselo. Karlovarská městská policie hlásí během filmového festivalu víc zásahu. Zatímco večer řeší rušení nočního klidu a opilce na klonádě, během dne strážníky zaměstnává hlavně špatné parkování a někdy i pohozené injekční stříkačky. Víc už Dušan Valenta.
2: Služby jsou intenzivnější, pestřejší a rozhodně náročnější. Tak popisují festival sami strážníci. Hodně přitom pomáhá takzvaná kamerová věž. Je to mobilní zařízení, které na dálku sleduje určité místo a upozorňuje na podezřelou situaci. Všechno pak řeší hlídky v ulicích. Napilno mají také v operačním středisku, kde odbavují telefonáty, upozorňující třeba i na poškozená víka u kanálu nebo přibývající grafity.
0: Řada evropských zemí mezitím bojuje s rozsáhlými požáry. Plameny v jeho španělské Andaluzii mají už 12 obětí. Víc než 20 lidí se pohřešují. A se svou bilancí tak patří k vůbec nejtragičtějším požárům v historii Španělska. S plameny v uplynulém týdnu bojovali i hasiči ve Francii, Portugalsku, Chorvatsku a Albánii.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: A letošní Wimbledon vyhraje Češka, jde jen o to, která. První české grandslamové finále v historii totiž od 17 hodin obstarají na londýnské trávě v All England Clubu Linda Nosková a Karolina Muchová. Obě usilují o první grandslamový titul. Dosud na sebe narazili jen loni na US Open a Muchová vyhrála ve třech setech. Ve wimbledonském finále se střetnou hráčky z jedné země poprvé po 17 letech. V roce 2009 proti sobě stanuly americké sestry Serena a Venus Williamsovy.
3: Já jsem dokonalej takovej, jakej jsem. Já jsem dokonalej takovej, jakej jsem.
0: A festivaloví nadšenci míří za muzikou a další festivaly jsou tady. Spousta z nich míří třeba dneska do Lázeňských Poděbrad, kde se i dnes koná tradiční festival Tří sester Barvy léta. 25. ročník má svoje velké poprvé. Poprvé v historii se totiž v areálu u tamního jezera objeví hned dvě pódia. Na hlavní stage vystoupí během zmíněných dnů třeba Vypsaná fixa, Dr. Pepe, Alkohol, Devilheads, Totáči, Ivan Mládek a jeho banjo band a samozřejmě samotné ségry. No a přidaná talent open stage zaplní třeba Faraday nebo Světadíl. No a jako tradičně vám letošní barvy léta přinášejí i Magorovu desítku, tedy tradiční závod v běhu na 10 kilometrů. Výstřel ze startovní pistole zazní v sobotu ve 14:00 v prostoru u vstupu do areálu a pak už je to všechno ve stylu běhej jak Magor. Počasí na závěr do 29. Sluníčko.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Když jsem si tenkrát jako mladý kluk pořídil desku AC/DC Back in Black tak, a pouštěl doma, sousedi mě měli strašně moc rádi. Co vy, jak na to vzpomínáte, když jste řvali na celý baráky?

0: pozvu na 13. speciální ročník tradičního rokového festivalu, odehrávající se o hose na břehu řeky Sázavy. Je to výhled na hrad Český Šternberk a tentokrát je dvoudenní. I když začalo se včera, tak dneska se samozřejmě jede taky. Je tam jednak hudební program Vildačok s bypassem Vanheim, Argos, což je metalová kapela z Peček, Alžběta z Nového Bičova. Taky tady bude motoprogram, bohatá tombola a pozor, pozor, bude tady soutěž o atraktivní motorku. A protože jste možná tady v tom okolí a viděli jste třeba nějakou spanilou jízdu, nějaký hodně, hodně motorkářů, tak to právě patří k tomu, protože přibližně před 18 minutama vyjeli. Takže jestli vás tohle to zajímá, tak se podívejte na stránky tábořiště u Karla. .cz. Jak se tam dostat bez motorky, kdybyste si chtěli dát toho panduláka, tak vlakem, lokálkou, autobusem z Benešova, autem je možný přinést si stan na přespání, no a samo sebou dobrou náladu.
1: S Rockzonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.
0: A jste se přesvědčili, že Pretty Reckless umí.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: A velký festival, víte, máte na webu, ale takový malinký festival, takový multižánrový, je v Kamenické dvorské nivě. V Kamenici. Tak jmenuje se Bluestone Fest 26, no a z těch kapel, které tady jsou připraveny a začíná se tam ve 14 hodin, tak třeba Propadlík, Nikola Mucha, pak tady bude třeba Igor Orozovič, František Zeman a nebo tady budou taky Buty. Takže můžete vyrazit, jak jsem řekl, začíná se ve 14 hodin. Dáme si Ghost.
2: Pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Tak už je venku. V Metropolis studiu v Londýně se natáčela nová deska Foreign Tongues. No a je to album plný hostů. Objevil. Deska vyšla včera. Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith z The Cure, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers a tak dále a tak dále. Tak Stouni, možná už jste slyšeli, možná ne, já se přiznám, mám to připraveno na dnešek, takže si to dneska nějak naposlouchám. Máme za chvilku Papa Roach a ještě jedna pozvánka.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Mám tady pro vás ještě jednu pozvánku, proč ne, samozřejmě Karlovy Vary z Prahy 120 km, proč nezajet na nějaký film a podívat se vlastně, jak takovej festival končí. Na slavnostním zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary dnes pořadatelé předají křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binocheové. Cenu prezidenta festivalu převezmou Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. A poslední den projekcí na 60. ročníku festivalu představí umělecký ředitel Karel Och.
2: Na slavnostním zakončení promítneme americký snímek Poslední kapsář New Yorku, který jsme zhlédli na festivalu Sundance. Evropskou premiéru si odbyl na Berlinále a my jsme moc rádi, že ta česká proběhne v Karlových Varech. Je to film, jako kdyby natočený v 70. letech, nikdy vznikla celá řada nádherných amerických dramat. Myslím si, že to je velmi důstojné zakončení.
0: Tak doufám, že taky se třeba vyrazíte pobavit s nějakým filmem. Ode mě všechno, s váma Veronika. No a my se uslyšíme v pondělí už.
1: Radio Rock Zone.
3: Máte chuť

0: 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: Posloucháte Radio Rock Zone, od mikráku už vás zdraví Veronika. Máme 13 hodin 58 minut, sobotu 11. července roku 26, jen tak pro připomenutí, kdyby náhodou někdo teď ještě teprve stával z postele. Svátek dneska slaví Olga, Helga a taky Pius, takže všechno nejlepší týhletý partičce za mě a za celý Rock Zone. Dneska si taky připomínáme Světový den populace. Kdybyste přemýšleli, kam vyrazit, tak třeba dneska Creepy Teepee na ostrově Štvanice v Praze, Vlčkovice Fest 2026 na statku Vlčkovice u Votic, konkrétně v Neustupově. No a v Poděbradech samozřejmě velká akce u jezera, barvy, léta, akce tří sester. No a teď už si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Chovanec z Chrastavy dostal za útok na učitelku podmínku. Kvůli srážce vlaku s autem stojí trať na Jihlavsku a uzavře se D10. Srážka vlaku s autem zastavila provoz na trati mezi Batelovem a Kostelcem u Jihlavy. Řidič osobního vozu při nehodě u Batelova utrpěl lehká zranění a sanitka ho odvezla do nemocnice. Policisté nehodu vyšetřují. Jdeme na silnice, konkrétně D10, která se dneska uzavře. Kvůli bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi bude od 7 hodin večer obousměrně přerušený provoz na dálnici mezi exity číslo 10 a 14. Demolice by měla začít mezi 21. a 22. hodinou. Obnovení provozu je plánované zítra kolem 9 ráno. Řidiči pojedou při uzavírce po objízdných trasách. Částečná omezení provozu na dálnici si dnes odpoledne vyžádává příprava demolice a v neděli dopoledne odklízecí práce. Ostravští celníci zastavili na dálnici u Přerova kamion se 16 tunami nelegálního tabáku. Při kontrole totiž zjistili nesrovnalosti v přepravních dokladech. Jak zjistila reportérka Eva Panošová, předběžný únik na spotřební dani přesahuje 59 milionů korun.
2: Nákladní vůz řídil polský řidič, který doklady k přepravovanému nákladu sice předložil, údaje ale byly nesprávné a neúplné. Údajným příjemcem zásilky měla být česká obchodní společnost, jejíž daňové identifikační číslo už ale není platné. A následným prověřováním se navíc zjistilo, že firma už několik let nekomunikuje s českými úřady. Celníci proto dospěli k názoru, že byl surový tabák přepravován v rozporu se zákonem.
0: Ve Vietnamu zemřelo 15 indických turistů. Převrátila se s nimi výletní loď. Záchranářům se podařilo zachránit 21 lidí, zranění skončili v nemocnici. Příčina nehody zatím není známá, vyšetřování pokračuje. Podle vietnamského webu VN Express byla záchrana pasažérů náročná, protože mnoho z nich uvízlo uvnitř lodi.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Od 5 odpoledne nás čeká české wimbledonské finále. 21-letá Linda Nosková se postaví 29-leté Karolíně Muchové. Čistě české finále je unikát. Není to ale poprvé, co proti sobě v grandslamovém finále stály české krajanky. Vždy v nich fungovala legendární teniska Martina Navrátilová, která už ale nastupovala pod americkou vlajkou. Ve třech finálových zápasech se utkala s Hanou Mandlíkovou a v jednom s Helenou Sukovou. A právě ta se na dnešní zápas moc těší. Suková řekla, že nechce ale typovat, kdo vyhraje.
3: Bude asi záležet na to, kdo zrovna ten den bude lepší formě a kdo lepší udrží nervy, protože přece jenom wimbledonské finále je něco jiného než všechny ostatní zápasy. Určitě dobrá propagace, už se nás desítky let ptají, co děláme v tenise, co je to za tenisovou školu v Česku, že máme tolik hráčů, a tak si myslím, že tato otázka se zase stane více frekventovanou.
0: Podle Sukové je dnešní finále ve Wimbledonu perfektní reklamou pro český tenis. Šíří se spekulace, že Oasis se připravují na velké turné po Velké Británii a také Evropě. Jehož součástí by mohla být i působivá série 12 koncertů v rodném Manchesteru a také návrat do Knivortu. Podle deníku Manchester Evening News vznikly zprávy o sérii koncertů v jejich rodném městě poté, co se objevily informace, že kapela si rezervuje stadion Etihad, domovský stánek fotbalového klubu Manchester City FC. Pokud budou tyto koncerty oficiálně potvrzeny, vstupenky by se měly začít prodávat ještě během tohoto léta. Závěrem se podíváme na počasí. Ani odpoledne se moc neochladíme, a to i když bude na některých místech více oblačnosti. Maxima budou na jižní Moravě i do 30 stupňů. Noc bude jasná a teploty budou od 15 do 10 stupňů. V neděli se nic měnit, co se týče stavu počasí, nebude. Očekáváme jasno až polojasno a naměříme do 29 stupňů. Máme 14 hodin, 3 minuty, vy posloucháte Rádio Rockzone, a než se vrhneme na další muziku, tak já jenom připomenu, že tady až do 6 hraju na vaše přání, takže mi pište na song@rockzone.cz. Od mikrofonu vás zdraví Veronika a vy nezapomeňte, že když léto, tak jedině s Rockzonem.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak a teď si dáme Aerosmith a jejich hit Love in an Elevator. Tato skladbička otevřela album Pump a rychle se stala jednou z největších koncertních pecek téhle kapely. Tak jdem na věc.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Ani teď odpoledne to na ochlazení úplně moc nevypadá, i když na některých místech se to trošku mračí. Maxima dneska na jižní Moravě do 30 stupňů, v Praze, jak jsem koukala, v okolo 25. Noc bude jasná, teploty mezi 15 a 10 stupni, tak se aspoň trošku vyvětráme. V neděli se nic moc měnit nebude, očekávejme jasno až polojasno a naměříme do 29 stupňů. 14 hodin 20 minut, vy poslouchejte. Posloucháte Rádio Rockzone a krásný odpoledne vám přeje Veronika. A nezapomeňte, že když léto, tak s Rockzonem.
2: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Eric Clapton právě dohrál na Rádio Rockzone se svým živákem. Koukneme, kam můžete vyrazit, takže třeba kromě toho, že bych vás pozvala k jezeru do Poděbrad, kde je akce Barvy léták a konkrétně kapely Tři sestry, tak ještě třeba léto na Bechyňce, to jsou takový nostalgický jízdy historickým vláčkem a konají se vždycky každou sobotu až do konce srpna. Historický vlaky Elinka a Bobinka z roku 1903 vás při nich svezou na naší nejstarší elektrifikovaný trati z Tábora až do Bechyně. Navíc jí zdobí jeden stavitelský klenot, a to elegantní most Bechyňská duha. Takže taková fajn akce pro celou rodinku. No a kdybyste třeba chtěli ještě nějaký další hudební tipy, kam můžete vyrazit, tak sledujte naše webovky www.rockzone.cz, konkrétně sekci Club Life, anebo naše sociální sítě. Každý den tam máte tipy, kam můžete zajít. No a já už nebudu řečnit. Máme 14.32 a my jdeme na další muziku. V nejbližší čtvrthodince nás čekají Deep Purple, Rasmus a teď už za chvilku kapela Linkin Park na rádiu Rockzone. Tak fajn odpoledne.
2: Pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní motorhead si dáme večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Teď odpoledne to úplně na chládek nevypadá, i když na některých místech může přibýt ještě nějaká ta oblačnost. Maxima na jižní Moravě hlavně do 30, teď v Praze okolo 26, noc bude jasná, teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V neděli se nic moc měnit nebude, očekávejme jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. 14 hodin 44 minut a dokonce 44 vteřin, krásný číslo mi tam teď skočilo. Vy posloucháte Radio Rock Zone a od Mikráková zdraví Veronika.
0: Radio Rock Zone. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Rádio Rock Zone.

0: Krásný odpoledne, přátelé, máme 14.58, vy ladíte Radio Rock Zone, od mikráku vás zdraví Veronika. Jenom tak pro shrnutí, máme sobotu 11. července roku 26. Svátek slaví Olga, Helga a taky Pius, takže všechno nejlepší a taky si připomínáme Světový den populace. Takže vlastně slavíme dneska úplně všichni. Než se vrhneme na zprávy, tak koukneme, kam můžete dneska vyrazit. Jezero Poděbrady dneska hostí Barvy léta, Deviant dneska vystupuje na Dvořákovo nábřeží a ve vagonu v Praze Guns N' Roses Tribute ze Slovenska. Tolik tipy ode mě, vy se samozřejmě můžete ještě podívat k nám na webové stránky, konkrétně do sekce Club Life, anebo taky na naše sociální sítě Facebook, Instagram. Máte tam tipy, kam můžete zajít. No a teď už všechno podstatné, co se děje, tak jdem na věc.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Nosková s Muchovou budou mít v Londýně rodinu. Moravskoslezský kraj podpoří ochlazovací projekty a Francie zažívá další vlnu veder a taky požárů. Moravskoslezský kraj i letos podpoří projekty zaměřené proti přehřívání. Podpoří výsadbu zeleně, zadržování dešťové vody nebo úpravy, které pomáhají zmírňovat přehřívání areálů. Pro své příspěvkové organizace na ně má stejně jako loni připravených 10 milionů korun. Žádosti bude kraj přijímat do konce září. V loni peníze použili krajské nemocnice, školy a další organizace na květnaté louky, stromy, trvalkové záhony, přírodní učebny nebo retenční nádrže na dešťovou vodu. Loni kraj podpořil i třeba vznik zelené fasády střední zahradnické školy v Ostravě. Ta pomáhá zlepšovat mikroklima, podporuje biodiverzitu a zároveň slouží jako praktická učební pomůcka pro studenty. Hasiči mají na místě obřího požáru ve Zlíně pracovní víkend. Jejich počty se ale podstatně snížily. Nadále zkoumají požářiště s nejmodernější technikou.
2: V plné práci je dronová služba. Ta monitoruje místo požáru, který vypukl s nebývalou intenzitou ve čtvrtek ráno a zcela zdevastoval 34. budovu zlínského průmyslového areálu. Na místě střeží případná skrytá ohniska 6 jednotek. Hasiči v sobotu i v neděli mimo jiné zalévají horkou suť, která ještě zdaleka nevychladla. Až na jednu jsou od rána zpřístupněny k okolní budovy. Jan Čada, Zlín.
0: Francie zažívá mimořádně silný začátek sezony letních požárů. Od začátku roku lesní požáry v zemi zničily už přes 25 tisíc hektarů půdy. Pro představu jde přibližně o velikost Prahy. Je to více než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni. Francie navíc v těchto dnech zažívá další vlnu veder. Podle meteorologické služby Meteo France na celém evropském území panuje pro dnešek nějaký stupeň výstrahy před vedrem v Paříži a v části západní Francie ten nejvyšší.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: 17 hodin našeho času, teda zhruba za 2 hodiny, začíná finále ženské dvouhry ve Wimbledonu. Lindu Noskovou podpoří v souboji s Karolínou Muchovou přímo v hledišti její otec Drahoš Nosek. Do Londýna se vydal dneska ráno a jak se těší na to, co zeptal náš reportér Honza Čada.
2: Táta Drahoš Nosek z Velké Lhoty, mimochodem malé vesnice na Valašsku, kde Linda vyrůstala, je přímo stoicky klidný. Finále bere s nadhledem.
3: Jak se těším? No úplně normálně, protože si myslím, že to hlavní už odehrála. Že teď už je to jenom ta třešnička na dortu. Ten dort je upečený.
2: Co pak si tatínek mezi tenisovou i společenskou smetánku do Londýna oblékne?
3: Úplně normálně, ne? Něco slušivého, obyčejnou košili, kalhoty a poty, ne? To stačí, nestačí.
2: Nuže, vážený táto, jak ten zápas vaší dcery Lindy s Karolínou Muchovou dopadne?
3: Jak ten zápas dopadne, no tak ať to dopadne, jak chce, tak pro nás to bude vítězství České republiky.
2: Svatá slova.
4: Je tady Genghis Khan, rucaj si připísek, koktejl je namíchán a myši diví se.
0: Festivaloví nadšenci míří za muzikou a spousta z nich míří nebo už třeba teď zamířilo do lázeňských Poděbrad. Tam se koná tradiční festival Tří sester Barvy léta. Byl už i včera, dneska pokračuje a jeho 25. ročník má svoje velký poprvý. Poprvý se totiž v areálu u tamního jezera objevily dvě pódia a na hlavní stage už za chvilku vystoupí Dr. PP. Od 7:30 ho vystřídají alkohol, od 7:45 to rozparádí Ivan Bládek a jeho banjo band. Před 9:30 na to vlítnou samotný tři ségry a po 11. se můžete těšit na kapelu Vypsaná fixa.
4: Policie hledá, nenachází stopy, moje dívka bledá.
0: Závěrem se koukneme na počasí. Ani teď odpoledne se moc neochladíme. I když na některých místech můžeme čekat víc oblačnosti, maxima dneska teplotní, a to hlavně na jižní Moravě až do 30 stupňů, v Praze kolem 26. Noc nás čeká jasná, teploty mezi 15 a dokonce možná až k 10 stupňům. V neděli se nic moc měnit nebude, co se týče stavu počasí, spíš jasno až polojasno a naměříme do krásných a příjemných 29 stupňů. Máme 15 hodin, 4 minuty, vy posloucháte Radio Rock Zone, no a já, Veronika, která vás samozřejmě moc zdravím, ještě připomínám, že mi pište na song@rockzone.cz, protože tady až do 6 hraju na vaše přání, tak jdem na to.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: produkovali, no a stal se jeden z jejich největších hitů. Teď koukneme na to počasí, ani teď odpoledne se to moc neochlazuje, když na některých místech čekejme trošku zataženo, maxima v teplotách, a to hlavně na jižní Moravě do 30, v Praze kolem 26. Noc nás čeká jasná, teploty mezi 15 a 10 stupni, v neděli se nic moc nezmění, jasno až polojasno a naměříme do 29 stupňů.
1: Radio Rock Zone. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
3: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

Tak, my tady máme další pecku na přání, a to pro Janu z Olbramovic od Benešova, a chce nějakou pecku k té správné letní grilovačce, kterou tam právě teď mají. Pojď, cítím, jak to voní. Jani, tak si to užijte, a tady máš jednu od Ozzyho Osbourna. Tak jdem na to.

0: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
1: It doesn't matter where you're

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Kapela Kiss se svým živákem právě dohrála na Rádio Rockzone. Máme 15 hodin 33 minut. Mrkneme, co se o víkendu a kde děje. V sobotu i v neděli se koná retro závod mezi dvěma branami v Telči. Jedná se o tradiční veteránský setkání s výstavou auťáků vyrobených do roku 39. Program pro veřejnost odstartoval dneska výstavou aut na telčském náměstí. Pak nějaká ta soutěžní jízda, taky tradiční výšťka, kde jste mohli obdivovat všechny plechové krasavce. No a ty taky vyjedou na silnici, pak i v neděli. No a celou akci potom zakončí společný oběd. No a taky v sobotu a v neděli, jestli jste na borůvky, tak se koná borůvkobraní v Borovanech. Slavnost probíhá v areálu kláštera, je tam nějaký řemeslný jarmark, ukázky výroby rukodělných výrobků, vystoupení různých písničkářů z Čechy, z Moravy, klauni, kejklíři, workshop bubnování na africký bubínky. No a zítra si můžete jako bonus udělat fotku s borůvkovými živými sochami. Takže závody, borůvkobraní, no a nějaká ta muzika, to najdete u nás na sociálních sítích nebo na webovkách sekci Club Life. Tak užívejte a my jdeme na další muziku.
2: Radio Rockzone. Pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na Rádiu Rockzone.

0: Rockzone počasí.
1: Na chládek to venku úplně nevypadá, teploty dneska až ke 30, a to teda hlavně na jižní Moravě, v Praze teď okolo 26, máme krásně slunečno, noc nás čeká jasná, teploty mezi 10 a 15 stupni, v neděli se na počasí nic moc měnit nebude, čeká nás taky stejně jako dneska jasno až polojasno a naměříme do 29 stupňů. Máme 15 hodin 48 minut, no a vy posloucháte Radio Rockzone.
0: Radio Rock Zone.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
6: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Evanescence dohráli přesně v 16 hodin na rádiu Rock Zone. Jenom připomenu, že dneska máme sobotu 11. července roku 26. Svátek dneska slaví všechny Olgy, Helgy a taky Piusové nebo Piusy. Nevím, jestli prostě znáte nějakýho chlapa, který si říká Pius, tak mu hlavně dneska nezapomeňte popřát a taky všechno teda těm Olgám, Helgám, všechny nejlepší. Světový den populace si dneska připomínáme, ten slavíme všichni. No a kam večer? Do klubu nebo za nějakou fajn muzikou. Creepy TP na ostrově Štvanice v Praze, taková příjemná akcička. Deviant to dneska rozjede na Dvořákovo nábřeží a pořád Praha ve vagonu Guns N' Roses Tribute ze Slovenska. Sledujte naše webovky www.rockzone.cz, sekce Club Live. Každý den tam najdete tipy, kam můžete večer vyrazit za živou muzikou. To samý platí o našich sociálních sítích. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Do českého wimbledonského finále zbývá hodina. Pavel věří v uklidnění vztahu s Babišem a poškozené swingy u Rudolfína jsou opět jako nové. Prezident Petr Pavel věří, že se po nedávných sporech jeho vztahy s premiérem Andrejem Babišem uklidní a oba budou schopni spolupracovat. Připomněl, že ústava i praxe vyžadují shodu prezidenta a vlády v řadě oblastí. Pavel také uvádí, že spory s kabinetem ho spíše motivují k případné obhajobě mandátu v roce 2028. Návrh SPD odebrat ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílého lva označil za absurdní. Dvě kamenné sfingy u pražského Rudolfína, které minulý týden poškodil muž úderem kladivem, jsou po třídenní práci restaurátora opět opravené. Podařilo se využít většinu nalezených úlomků a chybějící části byly doplněny. Policie podezřelého zadržela přímo na místě a za poškození cizí věci mu hrozí až 3 roky vězení. Německá policie vyšetřuje sabotáž na železnici. Trať mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem je od včerejška zavřená po požáru. K možnému záškodnictví se přihlásila krajně levicová organizace Commando Angry Birds. V dopise úřadům to zdůvodnila potřebou zastavit masové umírání způsobené technologickou eskalací. Zatím není jasné, kdy se vlaky po trati na západě Německa opět rozjedou. Železniční společnost Deutsche Bahn informovala o velkých škodách. Plameny zničily kabeláž uloženou v šachtě u kolejí.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hřeb dnešního dne je jasný, české wimbledonské finále. Na trávě proti sobě se hrají historické tenisové utkání Karolína Muchová a Linda Nosková. Dvojnásobná vítězka wimbledonské čtyřhry Bára Strýcová řekla, že tohle fenomenální české finále na Wimbledonu je pro český tenis neuvěřitelným úspěchem.
2: Protože poslední 4 roky vlastně byly 3 české hráčky, které vyhrály Wimbledon, což je jako neskutečný, a teď přibude další, takže vlastně naše země má být na co pyšná a dlouho pyšná, protože tohle je fakt jako historická věc, která si myslím, že opakuje po 40 letech, takže skvělý.
0: Grandslamová finále českých krajanek se vždy hrála za účasti legendární Martiny Navrátilové, ta ale v té době po emigraci už hrála za Spojené státy americké. Proto dnešní utkání opravdu nemá obdoby. Wimbledonské finále mezi dvěma Češkami začíná už za hodinu. Filmový festival ve Varech dneska končí, ale to neznamená, že nějaký ten film nemůžete shlédnout u vás doma. Na Quiff TV můžete zkouknout snímek Zlom vás, zbav se, neumři. Akční sci-fi komedy, která vás vezme na divokou jízdu plnou humoru i parodie na technologické hrozby dnešní doby. Teď už pokračuje naše Sašenka Ptáčková.
3: Muž z budoucnosti přichází do restaurace v Los Angeles. Tam musí získat přesnou kombinaci nespokojených zákazníků, aby se k němu přidali na jednodenní výpravu za záchranou světa. Ptáte se před čím? No samozřejmě před smrtící hrozbou zločinecké umělé inteligence.
4: It's gonna be okay, or it's not, I don't know.
0: Teploty dneska naměříme na jižní Moravě do 30 stupňů, v Praze kolem 26, v noci nás čeká jasno, teploty mezi 10 a 15 stupni, v neděli jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Další čtvrthodince nás čekají kapely AC/DC, Metallica, no a za chvilku už vykopneme s kapelou Rammstein a jejich Amerikou, a to zrovna třeba teď tady v anglické verzi. No a já ještě připomínám, že vám tady až do 6 hraju na vaše přání, takže mi pište na song@rockzone.cz. Hezký odpoledne přeje Veronika.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak a teď trošku přitvrdíme, a to s kapelou AC/DC a jejich songem Flick on the Switch. Tato písnička dala název albu, na kterým se kapela vrátila tak trošku syrovějšímu zvuku a nahrála ho dokonce úplně sama bez producenta. Tak jdem na to.

0: Zone počasí.
1: Přes noc bude jasno, teploty mezi 15 a 10 stupni, v neděli se, co se týče počasí, nic moc nebude, bude jako dneska jasno až polojasno a teploty do 29.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
9: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
8: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
9: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

A je tu další sok na přání, tentokrát pro Míru, který s kámošema sjíždí Sázavu a přitom nás poslouchá. Tak kluci, hlavně se neutopte, moc si to užijte. No a Míra chtěl písničku od Kabátu, Láďu, tak tady to je.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Můžete vyrazit třeba do Poděbrad, u tamního jezera se koná akce kapely Tři sestry Barvy léta, takže docela taková jako fajn záležitost. Klatovská pouť se taky koná v sobotu i v neděli, kromě pouťových atrakcí nebude chybět ani staročeské jarmárka, průvod s obrazem Panny Marie Klatovské, těšit se můžete i na výstavu karafiátů. Jejich specifická odrůda se pěstuje právě v Klatovech víc než 200 let. Otevřený jsou tam katakomby, Černá věž i barokní lékárna u Bílýho jednorožce. Muziku tam zajistí Skalanka, Úhlavanka a taky The People. V době pouti se navíc Klatovech koná taky Mezinárodní folklorní festival. Takže jestli jste z Klatov, máte to poblíž nebo cestu kolem, tak určitě vyražte. 16 hodin 33 minut vy posloucháte Rádio Rock Zone. No a za půl hodiny necelý už máme ten náš Wimbledon.
0: Rádio Rock Zone.
2: Pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Trafíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
7: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Alanis Morissette právě dohrála na rádio Rock Zone. Máme 16 hodin 57 minut, sobotu 11. července. Svátek dneska slaví všechny Olgy, takže všechno nejlepší dámy. A taky si připomínáme Světový den populace, tak to je pro nás zase pro všechny ostatní. Vlčkovice Fest 2026, ten teď vrcholí u Votic na statku Vlčkovice. V Praze na Štvanici Creepy TP 2026 a Deviant to dneska večer rozparádí na Dvořákovo nábřeží. Kdyby vám tohle bylo málo, mrkněte do sekce Club Life na našich webovkách, máte tam další tipy, co všechno se děje, to samý platí o našich sociálních sítích. No a teď už se vrhneme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Karlovarská městská policie má během filmového festivalu práce nad hlavu. Večer většinou řeší rušení nočního klidu. Během dne strážníky zaměstnává hlavně špatné parkování. A na místě náš reportér Dušan Valenta.
2: Služby jsou intenzivnější, pestřejší a rozhodně náročnější. Tak popisují festival sami strážníci. Hodně přitom pomáhá takzvaná kamerová věž. Je to mobilní zařízení, které na dálku sleduje určité místo a upozorní na podezřelou situaci. Všechno pak řeší hlídky v ulicích. Na Pilno mají také v operačním středisku, kde odbavují telefonáty, upozorňující třeba i na poškozená víka u kanálu nebo přibývající grafity.
0: Kuba včera zažila už druhý celostátní výpadek elektřiny během jednoho týdne. Bez proudu se ocitlo zhruba 10 milionů tamních obyvatel. Země se už dlouhodobě potýká s častými výpadky kvůli zastaralé energetické síti a nedostatku paliv. Současná krize se podle agentur prohloubila také v důsledku omezení dodávek ropy na ostrov. Sport dvou českých žen na festivalu Vincent Fest v bavorském Selbu přirostl v policejní zásah. 20-letý muž, který se zastal starší z žen, neuposlechl výzvy policistů a při zadržení kladl odpor. Dva policisté utrpěli lehká zranění a muž se ženou nyní v Německu čelí vyšetřování.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: V Londýně právě teď startuje finále tenisového Wimbledonu. Jasný je fakt, že po třetí za poslední 4 ročníky nejslavnější tenisový turnaj vyhraje Češka. Na kurt proti sobě nastupují Karolína Muchová a Linda Nosková. Jde o unikát pro český celý sport. A jak přímo z místa dodává Standa Kučera z iDNESu, utkání budou sledovat i členové britské královské rodiny. Princezna Kate navíc nové wimbledonské šampionce předá trofej.
3: Také ve světě jsou z toho pav. Třeba známý bouřlivák John McEnroe se Noskové ptal, jak je možné, že jsou Češky tak dobré. A ona mu s úsměvem odpověděla, že to asi bude díky pivu. Čeká se vyrovnaný zápas se spoustou celebrit v hledišti. Vedle Kate usedne i britský následník trůnu Prince William. Takže i královská rodina bude obdivovat české umění.
0: Legendární Deep Purple mají novou desku. Skupina slibovala nejtvrdší počin za hodně dlouhou dobu a příklon k hardrockovější a přímočařejší podobě sebe sama. Je to jasně cítit. Deep Purple nahráli 13 skladeb, které vesměs mají ten správný tah i starosvětskou poctivost. Je prostě vidět, že kapela chtěla dát posluchačům maximum. Závěrem kouknem na počasí, přes noc bude jasno a teploty budou od 15 do 10 stupňů. V neděli to bude stejně jako dneska, jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. 17 hodin přesně vy posloucháte rádio Rock Zone a jenom připomínám, že tady ještě hodinu budu hrát na vaše přání, tak mi pište na song@rockzone.cz. No a teď jdeme na muziku. Fajn odpoledne přeje Veronika.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď si dáme tak trošku metalovou hymnu od Judas Priest a to je jejich song United. A pozor, přátelé, tato písnička je fakt chytlavá.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Přes noc bude obloha jasná a teploty mezi 10 a 15. V neděli bude stejně jako dneska, takže jasno až polojasno a naměříme do 29 stupňů.
0: Radio Rock Zone.
2: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Ice, ice, baby. Bílý růžek, nízká cena. Do 14. července K-Classic zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Radio

0: Tak přátelé, my tady máme další a dneska už poslední v pořadí song na přání, a to pod Zdendy, respektive Zdenda píše a je to pro Zdendu. Ahoj Verčo, prosím tě, zahraj nám něco od Rybiček pro všechny do Radlína a přeju hezký víkend, Zdenek a spol. Zdendo, tak já ti moc děkuju, užívejte léto a tady od Rybiček jednu pravdivou, a to my ještě nejsme starý, tak jdem na věc.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Živák od kapely Black Sabbath právě dohrál na rádiu Rockzone. Mrkneme, co se dá podniknout, tak třeba každá druhá neděle v červenci, tak je Evropský den koupání v řekách. Tento poněkud netradiční svátek se koná po celé Evropě a oslavuje zlepšující se čistou vodu v evropských řekách. Pokud se rozhodnete připojit, skočte prostě do vody. Parádní říční plovárny máte třeba ve Volyni, v Čerčanech a nebo třeba taky v Luhačovicích. A ono mezi náma taky, jako třeba taková Vltava v Praze, taky jde tam u Bráníka. Tolik tipy ode mě, vy jestli chcete ještě třeba někam vyrazit za živou muzikou, tak mrkněte k nám na sociální sítě, anebo třeba na naše webovky do sekce Club Life, máte tam tipy, kde všude se hraje. No a já jdu hrát dál.
0: Radio Rock Zone.
2: Pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Zone počasí.
1: Deep Purple právě dohrali na rádiu Rock Zone a jejich single Black Knight, tak ten vznikl téměř na poslední chvíli a stal se prvním velkým hitem kapely v britský hit parádě. Koukneme, jaký bude počasí, noc bude jasná, teploty budou mezi 10 a 15. V neděli bude stejně jako dneska, takže jasno až polojasno a naměříme do 29 stupňů.
0: Rádio Rock Zone.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
4: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
5: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
4: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
5: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Tuna lásky v podání Lenyho Krevice právě na rádiu Rock Zone. Love, love, love, tenhle ten song tady teď dohrál. 17 hodin, 59 minut k tomu. Sobota 11. července od Mikrákova ze zdraví Verča. Já popřeju všechno nejlepší všem Olgám, Helgám a taky Piusům. Ty dneska slaví svátek a taky si připomínáme Světový den populace, takže to znamená všechno nejlepší nám všem. U jezera v Poděbradech vrcholí festiák Barvy léta. Večer tam vystoupí tři sestry. V Neustupově na statku Vlčkovice, tak tam Vlčkovice Fest, Creepy TP 2026 v Praze na Štvanici. No a kdybyste chtěli někam dovnitř, tak ve vagonu Guns N' Roses Tribute ze Slovenska. Dneska večer. Vysledujte naše sociální sítě, máte tam každý den tip, kam můžete večer vyrazit za živou muzikou. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Ostravští celníci zastavili u Přerova kamion s 16 tunami nelegálního tabáku. Vedra ve Francii zavírají památky a sledujeme výsledky z Wimbledonu. Ostravští celníci zastavili na dálnici u Přerova kamion s 16 tunami nelegálního tabáku. Při kontrole totiž zjistili nesrovnalosti v přepravních dokladech. Jak zjistila naše redaktorka Eva Panošová, předběžný únik na spotřební dani přesahuje 59 milionů korun.
2: Nákladní vůz řídil polský řidič, který doklady k přepravovanému nákladu sice předložil, údaje ale byly nesprávné a neúplné. Údajným příjemcem zásilky měla být česká obchodní společnost, jejíž daňové identifikační číslo už ale není platné. A následným prověřováním se navíc zjistilo, že firma už několik let nekomunikuje s českými úřady. Celníci proto dospěli k názoru, že byl surový tabák přepravován v rozporu se zákonem.
0: Pohraniční obec Potůčky na Karlovarsku má staronové lesní koupaliště. Obnovili ho místní nadšenci právě ve spolupráci s radnicí po 80 letech od jeho zániku. Velmi spokojený je i starosta Potůčků Vlastimil Ondra.
3: Mám z toho i vnitřně radost, že tenhle odlehlej kout v podstatě bývalé osady Bretmíl, nyní Pila, tak prostě, že se tam podařilo trošku oživit a pro návštěvníky teda zrealizovat opravdu příjemné místečko. No,
0: Francie čelí už třetí vlně veder od letošního května. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami dnes platí na čtvrtině evropského území Francie. Týká se více jak 22 milionů lidí. Památky jako Eiffelova věž, pařížský Louvre i muzeum Orsay kvůli horku zavírají své dveře dřív než obvykle. Eiffelovka o tomto víkendu zavírá už v 16 hodin. Přitom v hlavní turistické sezóně bývá turistům přístupná až do půlnoci. Současná vlna veder pro Francouze přichází před úterním státním svátkem, dnem dobytí Bastily. Řada francouzských měst kvůli suchu a riziku požárů zrušila tradiční ohňostroje. Vysoké teploty potrvají minimálně do pondělního státního svátku. Francouzská vláda čelí stále častější kritice, že se na projevy extrémního počasí nepřipravila.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Linda Nosková má blíž k vítězství na tenisovém Wimbledonu. V historickém českém derby vede nad Karolínou Muchovou 1-0 na sety. Finále Wimbledonu začalo podáním Noskové právě na servis 21-letá Češka hodně spoléhá. Na koně se dostala ve čtvrtém gemu, kdy dokázala Muchové vzít podání. Finále mezi Noskovou a Muchovou je opravdu historický sportovní zápas. Dvě naše tenistky se ve finále Grand Slamu utkávají vůbec poprvé. Před 40 lety hrála na ravnatém kurtu proti sobě Hana Mandlíková a Martina Navrátilová, jenže ta už reprezentovala Spojené státy. Mimochodem Martina Navrátilová dnes sleduje výkony svých nástupkyní přímo v londýnském All England Clubu. Jak už zaznělo, Nosková má k zisku legendárního stříbrného podnosu o něco blíž. Vede 1-0 na sety a teď už běží druhý dějství. Spread the word. Tell them what you heard. Šíří se spekulace, že Oasis se připravují na velké turné po Velké Británii a Evropě. Jeho součástí by mohla být i působivá série koncertů třeba v rodném Manchesteru. Podle deníku Manchester Evening News vznikly zprávy o sérii koncertů v jejich rodném městě poté, co se objevily informace, že si kapela rezervuje stadion, domovský stánek fotbalového klubu Manchester City FC. Pokud budou tyhle koncerty ofiko potvrzeny, vstupenky by se měly začít prodávat ještě během tohodle léta. Noc nás čeká jasná, teploty budou od 10 do 15 stupňů. V neděli čekejme jasno až polojasno a naměříme do 29. Máme 18 hodin, 4 minuty k tomu. No a teď nám nezbývá nic jiného, než se vrhnout na další muziku. V nejbližší čtvrt hodince nás čekají kapela Kiss, Aerosmith, no a teď už za chvilku Horký, že slíže a jejich Bernardín. Fajn podvečer s Rockzonem vám přeje Veronika.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď si dáme Kysáky a jejich nesmrtelnou hymnu Rock'n'Roll All Night. Právě živá verzička této skladby pomohla kapele prorazit mezi úplnou rockovou elitu. No a vždycky to byla taková ta povinná tečka jejich koncertů. Tak jdem na věc.

0: K nehodě osobního auta s motorkářem na místě jsou policajti. Na výjezdu z Plzně směrem na Přeštice na silnici 27, tak tam si dejte pozor, 3 osobáky v sobě. A na závěr D11, 7. kilometr ve směru na Jaroměř, tak tam stojí u Krajnice porouchaný nákladní auto. I tam si dejte bacha, jezděte opatrně.
1: Škvoři naživo na rádiu Rockzone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
2: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

Radio Rockzone. Pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone počasí.
1: 18.38, přátelé, vy posloucháte Rádio Rock Zone. Od mikráku se vám hlásí Veronika. Koukneme, jak bude. Noc bude jasná, teploty od 10 do 15 stupňů. V neděli čekejme jasno až polojasno a naměříme do 29. Tak zhruba jako dneska bude fakt pěkně. No a my do celý tady ještě stihneme pořádnou nálož muziky. Když léto, tak jedině s Rock Zonem, když to znáte, čekají nás Škorpioni, Offspring, starý dobrý Doors, no a teď už kapela Linkin Park, tak jdem na věc.

0: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: S Rockzonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: 19. hodina se pomalu, ale jistě blíží. 18 hodin 58 minut od Mikráku, od rádia, teda z rádia Rockzone vás zdraví Veronika. Máme sobotu 11. července 26. Dneska má svátek Olga, Helga a Pius, takže všechno nejlepší. Taky máme Světový den populace, takže vlastně všechno nejlepší nám všem. Co za akce? Dneska Vlčkovice Fest 2026 na statku Vlčkovice, Creepy TP na ostrově Štvanice v Praze, Deviant na Dvořákově nábřeží, no a kdo by se chtěl někam schovat, tak do vagonu Guns N' Roses Tribute ze Slovenska. Tam dneska zahrajou a zaspívají. Vy samozřejmě sledujte naše sociální sítě nebo navštěvujte taky naše webovky, konkrétně sekci Club Life. Každý den tam máte tipy, kam můžete večer zajít. No a teď už se vrhneme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Festival ve Varech pomalu končí, Deep Purple mají novou desku a nezapomeneme ani na Wimbledon. Do karlovarského hotelu Thermal se sjeli hosté a filmové hvězdy. Začíná závěrečný večer jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Na červeném koberci se objevila i herečka a diplomatka Magda Vašáriová a američtí herci Kevin Bacon a Jeffrey Wright. Přijela i francouzská herečka Juliette Binoche. Po červeném koberci se prošli i moderátor a herec Marek Eben, Bolek Polívka nebo zpěvačka Bára Basiková a také režisérka Helena Třeštíková. Závěrečný ceremoniál ocení vítězné soutěžní filmy i zahraniční hvězdné hosty. Turnov v Českém ráji chce svítit úsporně. Do 4 let chce tamní radnice vyměnit všechny sloupy veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla. Starosta Tomáš Hoke má podrobný manuál na obměnu lamp už na papíře.
2: Takový strategický dokument, který říká, jak by mělo veřejné osvětlení v Turnově vypadat, jak by měly být vysoké stožáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel. S ohledem na to, jestli se pohybujeme na velké silnici typu 1/35 nebo jestli jsme v městské památkové zóně.
0: V Turnově vyměnili už třetinu lamp a celkem jich jsou ve městě téměř 3000. Finanční správa na Slovensku si posvítí na prodejce ovoce a zeleniny přes sociální sítě. Slováci totiž vydělávají na prodeji své úrody bez registrace a nedodržují žádná pravidla. Za to jim hrozí vysoké pokuty.
3: Registrácia je potrebná aj vtedy, ak ľudia predaj zverejnia iba na svojej súkromnej sociálnej sieti. Stojí 1250 českých korún, no pri elektronickej forme sa uplatňuje 50% zľava. Finančná správa kontroluje sociálne siete, ako aj to, či príjem z príležitostného predaja nepresiahol sumu 500 eur za rok. Za nerešpektovanie pravidiel hrozia vysoké pokuty v prepočte od 3 do 700 tisíc českých korún. Josef Balko, Slovensko.
1: Na rádiu Rockzone.
0: České wimbledonské tenisové derby se dramatizuje. Karolína Muchová dokázala v historickém grandslamovém finále srovnat s Lindou Noskovou krok a stav je 1-1 na sety. První set ovládla Nosková poměrně pohodlně 6-2. Druhou sadu také začala zostra, dostala se do vedení už 5-2. Nosková byla k zisku wimbledonského titulu opravdu blízko, měla hned 5 matchbolů. Pořadatelé už začali vynášet kobereček na ceremoniál, ale předčasně. Nosková nedokázala žádný matchball proměnit a je na ní vidět rostoucí nervozita. 21-letá hráčka začala chybovat při své královské disciplíně, a to je podání. Muchová nastartovala sérii a dokázala stav postupně otočit až na 7-5. Nervy drásající české tenisové derby tak pořádně zdramatizovala. Teď hrají třetí set, ten rozhodne. Nosková nebo Muchová se ale zapíše do wimbledonských dějin. Vítězce přistane na účtu přes 100 milionů korun. Deep Purple mají novou desku, skupina slibovala nejtvrdší počin za hodně dlouhou dobu a příklon k hardrockovější a přímočařejší podobě sebe sama je tu jasně cejtit. Deep Purple nahráli 13 skladeb, které vesměs mají ten správný tah i starosvětskou poctivost. Je vidět, že kapela chtěla dát prostě posluchačům maximum. Závěrem se podíváme na počasí. Noc bude jasná, teploty budou od 10 do 15 stupňů. V neděli čekejme jasno až polojasno a naměříme do 29. 19 hodin, 3 minuty k tomu. Vy posloucháte Radio Rockzone. No a fajn večer vám přeje Veronika.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď nám zahraje Ozzy Osbourne a jeho legendární Crazy Train. Je to jeho první solový single a ikonický riff Randy Rhoads se z něj udělal jednu z největších metalových klasik všech dob. Tak jdem na věc.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ozzy Osbourne na Radio Rock Zone právě dojel se svým bláznivým vlakem. Co se týče dopravy, tak na D10 mezi 10. a 14. kilometrem obousměrně, tak tam probíhá odstranění lávky přes dálnici. A jak už jsem říkala, v obou směrech je tam dálnice zavřená. Objízdní trasy tam máte vyznačený. Demolice by měla začít mezi 21. a 22. hodinou, no a provoz bude obnovený až zítra kolem 9. ráno. Ale provoz dopoledne ještě omezí odklízecí práce. No tak hlavně jezděte opatrně a poslouchejte Radio Rock Zone, protože to je základ, když léto, tak s rádiem Rock Zone. 19 hodin 20 minut, fajn večer přeje Veronika.

0: Radio Rock Zone.
1: Pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Noc bude jasná, teploty mezi 10 a 15, v neděli bude stejně jako dneska, takže krásně jasno až polojasno a naměříme do 29 stupňů. No a ještě taková rychlá nosková před chvilkou vyhrála Wimbledon. Bylo to drama, ale o tom víc až ve zprávách celou. Tak jdem na další muziku.

0: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Kapela Bon Jovi svůj písni Have a Nice Day právě dohrála na rádiu Rock Zone. Já taky doufám, že jste měli nice day, já teda jo. 19.59 přesně, takže 8. hodina je, přátelé, tady. A před náma jsou poslední rychlý komentovaný zprávy. Sobota 11. července, ještě teď naposledy vám to řeknu, svátek má Olga, Helga a taky Pius a taky si dneska připomínáme Světový den populace. Vysledujte naše sociální sítě nebo navštěvujte naše webovky, konkrétně sekci Club Life, máte tam každý den tipy, kam můžete večer vyrazit za živou muzikou. U jezera v Poděbradech dneska vrcholí barvy léta, za chvilku tam bude koncert Tří sester. Jinak samozřejmě další tipy najdete na těch webovkách, jak jsem říkala. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Dálnice D10 je zavřená kvůli demolici lávky. Slováci si posvítí na prodejce ovoce a zeleniny přes sociální sítě a Linda Nosková ovládla tenisový Wimbledon. Na D10 mezi 10. a 14. kilometrem probíhá odstranění lávky přes dálnici a v obou směrech je proto zavřená. Objízdné trasy jsou tam vyznačené. Demolice by měla začít mezi 21. a 22. hodinou. Obnovení provozu je plánované na zítra kolem 9 ráno, ale provoz dopoledne ještě omezí odklízecí práce. Úspěšné bylo pátrání po 12-letém chlapci z Polska, který se dneska odpoledne ztratil v Národním parku České Švýcarsko. Chlapce se podařilo nalézt díky hromadné SMS zprávě, kterou rozesílali hasiči návštěvníkům Národního parku. ČTK o tom informovala krajská mluvčí policie Veronika Hišplerová. Chlapec se ztratil v okolí Mariny Vyhlídky nedaleko Jetřichovic na Děčínsku. Do pátrací akce byly nasazeni příslušníci speciální pořádkové jednotky, psovodi, hasiči, strážci Národního parku, no a taky drony. Finanční správa na Slovensku si posvítí na prodejce ovoce a zeleniny přes sociální sítě. Slováci totiž vydělávají na prodeji své úrody bez registrace a nedodržují žádná pravidla. Hrozí jim za to vysoké pokuty.
2: Registrácia je potrebná aj vtedy, ak ľudia predaj zverejnia iba na svojej súkromnej sociálnej sieti. Stojí 1250 českých korún, no pri elektronickej forme sa uplatňuje 50% zľava. Finančná správa kontroluje sociálne siete, ako aj to, či príjem z príležitostného predaja nepresiahol sumu 500 eur. Za rok. Za nerešpektovanie pravidiel hrozia vysoké pokuty v prepočte od 3 do 700 tisíc českých korún. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Linda Nosková ovládla tenisový Wimbledon. 21-letá hráčka dokázala v českém derby porazit Karolínu Muchovou 2-1 na sety. 6-2, 5-7 a 6-2. Takové skóre dovedlo Noskovou k premiérovému grandslamovému titulu. Talentovaná teniska měla nakročeno, že české finále vyhraje už ve dvou setech. Jenže v druhém dějství předvedla Muchová skvělý obrat a derby pořádně zdramatizovala. Ve třetí sadě ale Nosková už nenechala šanci na historický zápis si utéct a při slavnostním ceremoniálu dostane legendární stříbrný podnos z rukou princezny Kate. 21-letá teniska se stává pátou českou hráčkou, která kdy vyhrála prestižní travnatý Wimbledon. Využila hned svou první finálovou šanci, za to Muchová si bude muset na grandslamový titul počkat. Po finále ve French Open v roce 2023 nevyužila ani svou druhou šanci. Šíří se spekulace, že Oasis se připravují na velké turné po Velké Británii a Evropě. Jehož součástí by mohla být i působivá série 12 koncertů v rodné Manchesteru a také návrat do Knejbouchů. Podle deníku Manchester Evening News vznikly zprávy o sérii koncertů v jejich rodném městě, co se objevily informace, že si kapela rezervuje stadion Etihad, domovský stánek fotbalového klubu Manchester City. Pokud budou tyhle ty koncerty ofiko potvrzeny, vstupenky by se mohly začít prodávat ještě během tohodle léta. Závěrem koukneme na počasí. Přes noc bude jasno, teploty mezi 10 a 15, no a v neděli čekejme jasno až polojasno a naměříme do 29. Bude krásně, přátelé, vyražte někam k vodě, nebo třeba i letní kina nejsou špatný potom na večer. 20 hodin, 4 minuty, vy posloucháte Radio Rock Zone a od Mikráková zdraví Veronika. No a nezapomeňte, že když léto, tak jedině s Rock Zonem.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď si dáme Iron Maiden a jejich nesmrtelnou Run to the Hills. Tato skladbička byla prvním singlem kapely s Brucem Dickinsonem za mikrofonem a dodnes patří k vrcholům každého jejich koncertu.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Přes noc bude jasno, teploty mezi 10 a 15, v neděli, teda zítra, čekejme jasno až polojasno, bude opravdu hezky a teploty do 29 stupňů.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone.
3: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
2: Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
3: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.

0: Živák od kapely Linkin Park právě dohrál na rádiu Rockzone. No a tohle to je taky můj poslední živák, protože už se s váma dneska loučím. Máme 20 hodin 36 minut, no a vy užívejte večer, dál poslouchejte rádio Rockzone a taky hlavně užívejte léto, protože když léto, tak jedině s Rockzonem. Čus!
1: Rádio Rockzone.
2: Pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na rádiu Rockzone.

kufr zbalený, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dálnice D10 je zavřená kvůli demolici lávky. Vedra ve Francii zavírají památky a Linda Nosková ovládla tenisový Wimbledon. Jsou tu krátké zprávy a ty vám přináší Veronika Kuželková. Dálnice D10 je mezi 10. a 14. kilometrem zavřená. Probíhá tam odstranění lávky. Uzavření platí v obou směrech. Objízdné trasy jsou tam vyznačené. Obnovení provozu je plánované na neděli kolem 9 ráno, ale provoz dopoledne ještě omezí odklízecí práce. Turnov v Českém ráji chce svítit úsporněji. Do 4 let chce tamní radnice vyměnit všechny sloupy veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla. Starosta Tomáš Hoke má podrobný manuál na obměnu lamp už na papíře.
2: Takový strategický dokument, který říká, jak by mělo veřejné osvětlení Turnova vypadat, jak by měly být požáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel. S ohledem na to, jestli se pohybujeme na velký silnici typu 1/35 nebo jestli jsme v městské památkové zóně.
1: Turnově vyměnili už třetinu lamp. Celkem jich jsou ve městě téměř 3000. Francie čelí už třetí vlně veder od letošního května. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami platí na čtvrtině evropského území Francie. Týká se více než 22 milionů lidí. Památky jako Eiffelova věž, pařížský Louvre i muzeum Orsay kvůli horku zavírají své dveře dříve než obvykle. Eiffelovka o tomto víkendu zavírá třeba už v 16 hodin. Přitom v hlavní turistické sezóně bývá turistům přístupná až do půlnoci.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Linda Nosková ovládla tenisový Wimbledon. 21-letá hráčka dokázala v českém derby porazit Karolínu Muchovou 2-1 na sety. 6-2, 5-7 a 6-2. Takové skóre dovedlo Noskovou k premiérovému grandslamovému titulu. Talentovaná teniska měla nakročeno, že české finále vyhraje ve dvou setech. Jenže v druhém dějství předvedla Muchová skvělý obrat a derby pořádně zdramatizovala. Třetí sadě si už ale Nosková nenechala šanci na historický zápis utéct a při slavnostním ceremoniálu dostane legendární stříbrný podnos rukou princezny Kate. 21-letá tenistka se stává pátou českou hráčkou, která kdy vyhrála prestižní travnatý Wimbledon. Využila hned svou první finálovou šanci. Za to Muchová si bude muset na grandslamový titul počkat. Po finále ve French Open v roce 2023 nevyužila ani svou druhou šanci. Noc máme jasnou a teploty mezi 10 a 15 stupni. V neděli čekejme jasno až polojasno a naměříme do 29.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dálnice D10 je zavřená kvůli demolici lávky. Vedra ve Francii zavírají památky a Linda Nosková ovládla tenisový Wimbledon. Jsou tu krátké zprávy a ty vám přináší Veronika Kuželková. Dálnice D10 je mezi 10. a 14. kilometrem zavřená. Probíhá tam odstranění lávky. Uzavření platí v obou směrech. Objízdné trasy jsou tam vyznačené. Obnovení provozu je plánované na neděli kolem 9 ráno, ale provoz dopoledne ještě omezí odklízecí práce. Turnov v Českém ráji chce svítit úsporněji. Do 4 let chce tamní radnice vyměnit všechny sloupy veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla. Starosta Tomáš Hoke má podrobný manuál na obměnu lamp už na papíře.
2: Takový strategický dokument, který říká, jak by mělo veřejné osvětlení Turnova vypadat, jak by měly být požáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel. Ohledem na to, jestli se pohybujeme na velký silnici typu 1/35 nebo jestli jsme v městské památkové zóně.
1: Turnově vyměnili už třetinu lamp. Celkem jich jsou ve městě téměř 3000. Francie čelí už třetí vlně veder od letošního května. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami platí na čtvrtině evropského území Francie. Týká se více než 22 milionů lidí. Památky jako Eiffelova věž, pařížský Louvre i muzeum Orsay kvůli horku zavírají své dveře dříve než obvykle. Eiffelovka o tomto víkendu zavírá třeba už v 16 hodin. Přitom v hlavní turistické sezóně bývá turistům přístupná až do půlnoci.
0: Poslouchá. Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Linda Nosková ovládla tenisový Wimbledon. 21-letá hráčka dokázala v českém derby porazit Karolínu Muchovou 2-1 na sety. 6-2, 5-7 a 6-2. Takové skóre dovedlo Noskovou k premiérovému grandslamovému titulu. Talentovaná teniska měla nakročeno, že české finále vyhraje ve dvou setech. Jenže v druhém dějství předvedla Muchová skvělý obrat a derby pořádně zdramatizovala. Třetí sadě si už ale Nosková nenechala šanci na historický zápis utéct a při slavnostním ceremoniálu dostane legendární stříbrný podnos s rukou princezny Kate. 21-letá tenistka se stává pátou českou hráčkou, která kdy vyhrála prestižní travnatý Wimbledon. Využila hned svou první finálovou šanci. Za to Muchová si bude muset na grandslamový titul počkat. Po finále ve French Open v roce 2023 nevyužila ani svou druhou šanci. Noc máme jasnou a teploty mezi 10 a 15 stupni. V neděli čekejme jasno až polojasno a naměříme do 29.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

nádhernej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl.

Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit. Fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl,

pozůstalosti Lemmyho se tu a tam najde ještě nějaký zajímavý záznam koncertu nebo kolekce demosnímků, které stojí za vydání. Tentokrát ale vychází celé studiové album The Manticore Tapes. Vzniklo ve studiích Manticore ve Fulhamu v úplných začátcích původní sestavy v srpnu roku 1974 ve formě Live in Studio, čili živě ve studiu. Parádní Motorhead si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pavel věří v uklidnění vztahu s Babišem. Hasiči mají na místě obřího požáru ve Zlíně pracovní víkend a Sinner bude v neděli obhajovat wimbledonský titul proti rozjetému Zverevovi. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Prezident Petr Pavel věří, že se po nedávných sporech jeho vztahy s premiérem Andrejem Babišem uklidní a oba budou schopni spolupracovat. Připomněl, že ústava i praxe vyžadují shodu prezidenta a vlády v řadě oblastí. Pavel také uvedl, že spory s kabinetem ho spíše motivují k případné obhajobě mandátu v roce 2028. Návrh SPD odebrat ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílého lva označil za absurdní. Hasiči mají na místě obřího požáru ve Zlíně pracovní víkend. Jejich počty se ale podstatně snížily. Nadále zkoumají požářiště s nejmodernější technikou.
2: V plné práci je dronová služba. Ta monitoruje místo požáru, který vypukl s nebývalou intenzitou ve čtvrtek ráno a zcela zdevastoval 34. budovu zlínského průmyslového areálu. Na místě střeží případná skrytá ohniska 6 jednotek. Hasiči v sobotu i v neděli mimo jiné zalévají horkou suť, která ještě zdaleka nevychladla. Až na jednu jsou od rána zpřístupněny okolní budovy. Jan Čada, Zlín.
1: Finanční správa na Slovensku si posvítí na prodejce ovoce a zeleniny přes sociální sítě. Slováci totiž vydělávají na prodeji své úrody bez registrace a nedodržují žádná pravidla. Hrozí jim za to vysoké pokuty.
3: Registrácia je potrebná aj vtedy, ak ľudia predaj zverejnia iba na svojej súkromnej sociálnej sieti. Stojí 1256 českých korún, no pri elektronickej forme sa uplatňuje 50% na zľava. Finančná správa kontroluje sociálne siete, ako aj to, či príjem z príležitostného predaja nepresiahol sumu 500 eur za rok. Za nerešpektovanie pravidiel hrozia vysoké pokuty v prepočte od 3 do 700 tisíc českých korún. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených tenistů Itala Jannika Sinnera a Němce Alexandra Zvereva vyvrcholí v neděli na londýnské trávě Wimbledon. Turnajová jednička Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Dvojka Zverev může navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání začne v 17 hodin. Přes noc máme jasno, teploty mezi 10 a 15 stupni. V neděli čekejme jasno až polojasno a naměříme do 29.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: It's a whinging fucking track. Piece of apologia for a drunken race. I agree with it.

Well, fuck, do you want him back or what?

Hello again. A big hand for the lads. For me.

0: Dirty Old Town. Dirty Old Town.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Pavel věří v uklidnění vztahu s Babišem. Hasiči mají na místě obřího požáru ve Zlíně pracovní víkend a Sinner bude v neděli obhajovat wimbledonský titul proti rozjetému Zverevovi. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Prezident Petr Pavel věří, že se po nedávných sporech jeho vztahy s premiérem Andrejem Babišem uklidní a oba budou schopni spolupracovat. Připomněl, že ústava i praxe vyžadují shodu prezidenta a vlády v řadě oblastí. Pavel také uvedl, že spory s kabinetem ho spíše motivují k případné obhajobě mandátu v roce 2028. Návrh SPD odebrat ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílého lva označil za absurdní. Hasiči mají na místě obřího požáru ve Zlíně pracovní víkend. Jejich počty se ale podstatně snížily. Nadále zkoumají požářiště s nejmodernější technikou.
3: V plné práci je dronová služba. Ta monitoruje místo požáru, který vypukl s nebývalou intenzitou ve čtvrtek ráno a zcela zdevastoval 34. budovu zlínského průmyslového areálu. Na místě střeží případná skrytá ohniska 6 jednotek. Hasiči v sobotu i v neděli mimo jiné zalévají horkou suť, která ještě zdaleka nevychladla. Až najednou jsou od rána zpřístupněny okolní budovy. Jan Čada, Zlín.
2: Finanční správa na Slovensku si posvítí na prodejce ovoce a zeleniny přes sociální sítě. Slováci totiž vydělávají na prodeji své úrody bez registrace a nedodržují žádná pravidla. Hrozí jim za to vysoké pokuty.
4: Registrácia je potrebná aj vtedy, ak ľudia predaj zverejnia iba na svojej súkromnej sociálnej sieti. Stojí 1256 korún, no pri elektronickej forme sa uplatňuje 50% zľava. Finančná správa kontroluje sociálne siete, ako aj to, či príjem z príležitostného predaja nepresiahol sumu 500 eur za rok. Za nerešpektovanie pravidiel hrozia vysoké pokuty v prepočte od 3 do 700 tisíc českých korún. Jozef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
2: Finálovým duelem do nejvýše nasazených tenistů Itala Jannika Sinnera a Němce Alexandra Zvereva vyvrcholí v neděli na londýnské trávě Wimbledon. Turnajová jednička Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Dvojka Zverev může navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání začne v 17 hodin. Přes noc máme jasno, teploty mezi 10 a 15 stupni. V neděli čekejme jasno až polojasno a naměříme do 29.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

myself today to see if I still feel. I focus on the pain.

Musíme rozlišovat mezi Halloween a Halloween. Halloween je americká kapela. Halloween je skupina německá z desítek našich kapel z konce 80. let. Tenhle Halloween pořád ještě existuje a právě vydal novou desku Giants and Monsters a pořád je jejich největší hvězdou zpěvák Michael Kiske a pořád hrají melodický hard rock. A my si ty vytrvalce pustíme dneska večer v 11 na Radio Rozum.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Dálnice D10 je zavřená kvůli demolici lávky. Vedra ve Francii zavírají památky a Linda Nosková ovládla tenisový Wimbledon. Jsou tu krátké zprávy a ty vám přináší Veronika Kuželková. Dálnice D10 je mezi 10. a 14. kilometrem zavřená. Probíhá tam odstranění lávky. Uzavření platí v obou směrech. Objízdné trasy jsou tam vyznačené. Obnovení provozu je plánované na neděli kolem 9 ráno, ale provoz dopoledne ještě omezí odklízecí práce. Turnov v Českém ráji chce svítit úsporněji. Do 4 let chce tamní radnice vyměnit všechny sloupy veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla. Starosta Tomáš Hoke má podrobný manuál na obměnu lamp už na papíře.
2: Takový strategický dokument, který říká, jak by mělo veřejné osvětlení v Turnově vypadat, jak by měly být požáry, jaký by měly být barvy světla, jak by měly být typy svítidel. S ohledem na to, jestli se pohybujeme na velký silnici typu 1/35 nebo jestli jsme v městské památkové zóně.
1: Turnově vyměnili už 1/3 lamp. Celkem jich jsou ve městě téměř 3 000. Francie čelí už 3. vlně veder od letošního května. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami platí na 1/4 evropského území Francie. Týká se více než 22 milionů lidí. Památky jako Eiffelova věž, pařížský Louvre i muzeum Orsay kvůli horku zavírají své dveře dříve než obvykle. Eiffelovka o tomto víkendu zavírá třeba už v 16 hodin. Přitom v hlavní turistické sezóně bývá turistům přístupná až do půlnoci.
0: Poslouchá. Máte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Linda Nosková ovládla tenisový Wimbledon. 21-letá hráčka dokázala v českém derby porazit Karolínu Muchovou 2-1 na sety. 6-2, 5-7 a 6-2. Takové skóre dovedlo Noskovou k premiérovému grandslamovému titulu. Talentovaná teniska měla nakročeno, že české finále vyhraje ve 2 setech. Jenže v druhém dějství předvedla Muchová skvělý obrat a derby pořádně zdramatizovala. V 3. sadě si už ale Nosková nenechala šanci na historický zápis utéct a při slavnostním ceremoniálu dostane legendární stříbrný podnos z rukou princezny Kate. 21-letá tenistka se stává 5. českou hráčkou, která kdy vyhrála prestižní travnatý Wimbledon. Využila hned svou první finálovou šanci. Za to Muchová si bude muset na grandslamový titul počkat. Po finále ve French Open v roce 2023 nevyužila ani svou druhou šanci. Noc máme jasnou a teploty mezi 10 a 15 stupni. V neděli čekejme jasno až polojasno a naměříme do 29.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Musíme rozlišovat mezi Halloween a Halloween. Halloween je americká kapela. Halloween je skupina německá, vzor desítek našich kapel z konce 80. let. Tenhle Halloween pořád ještě existuje a právě vydal novou desku Giants and Monsters a pořád je jejich největší hvězdou zpěvák Michael Kiske a pořád hrají melodický hard rock. A my si ty vytrvalce pustíme dneska večer v 11. na Radio Rozum.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pavel věří v uklidnění vztahu s Babišem. Hasiči mají na místě obřího požáru ve Zlíně pracovní víkend a Sinner bude v neděli obhajovat wimbledonský titul proti rozjetému Zverevovi. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Prezident Petr Pavel věří, že se po nedávných sporech jeho vztahy s premiérem Andrejem Babišem uklidní a oba budou schopni spolupracovat. Připomněl, že ústava i praxe vyžadují shodu prezidenta a vlády v řadě oblastí. Pavel také uvedl, že spory s kabinetem ho spíše motivují k případné obhajobě mandátu v roce 2028. Návrh SPD odebrat ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílého lva označil za absurdní. Hasiči mají na místě obřího požáru ve Zlíně pracovní víkend. Jejich počty se ale podstatně snížily. Nadále zkoumají požářiště s nejmodernější technikou.
2: V plné práci je dronová služba. Ta monitoruje místo požáru, který vypukl s nebývalou intenzitou ve čtvrtek ráno a zcela zdevastoval 34. budovu zlínského průmyslového areálu. Na místě střeží případná skrytá ohniska 6 jednotek. Hasiči v sobotu i v neděli mimo jiné zalévají horkou suť, která ještě zdaleka nevychladla. Až na jednu jsou od rána zpřístupněny okolní budovy. Jan Čada, Zlín.
1: Finanční správa na Slovensku si posvítí na prodejce ovoce a zeleniny přes sociální sítě. Slováci totiž vydělávají na prodeji své úrody bez registrace a nedodržují žádná pravidla. Hrozí jim za to vysoké pokuty.
3: Registrácia je potrebná aj vtedy, ak ľudia predaj zverejnia iba na svojej súkromnej sociálnej sieti. Stojí 1256 korún, no pri elektronickej forme sa uplatňuje 50% zľava. Finančná správa kontroluje sociálne siete, ako aj to, či príjem z príležitostného predaja nepresiahol sumu 500 eur za rok. Za nerešpektovanie pravidiel hrozia vysoké pokuty v prepočte od 3 do 700 tisíc českých korún. Jozef Balko, Slovensko.
0: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock.